0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Zlín na 98 FM.

0: se pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: krásné středeční ráno, Moravo. Ano, je to tak, jsme v poli pracovně prázdninového týdne. Před námi středa, zatem 19. srpna. Před námi hity pro dobrou náladu. Zraní zde rád jejich 4 minutky před půl šestou nabízíme ranní hudební meny. Už za chviličku nám budou dělat společnost Činasky. A budou nám dělat tak trošičku chutě. Protože řeč, či přesněji řečeno zpěv, bude o víně. Přidají se po ránu taky Temper City. Stejně jako Get Far a jich pecka The Radio. Už za chvíličku se taky podíváme na aktuální předpověď počasí. Vypadá to, že se nám dneska vrátí tropy. Budeme konkrétnější rozhodně, ale nezapomeňte, že i dnes ve vysílání rádia jejich rádia Jižní Moravy můžete získat klimatizaci. A rozhodně to není záležitost jen letních měsíců.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Rádio Jih. Počasí.
0: Vypadá to, že se tropické teploty vrací, alespoň o tom hovoří ve středu 19. srpna meteorologové. Dnes bude převažovat oblačno, odpoledne polojasno, večer jen krátce větší oblačnost a na Blanensku je malá možnost přehánky později, ale skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty až 30 stupňů Celsia, na Blanensku místy jen kolem 26 stupňů. Ve Zlínském kraji maximálně 26, na západě kraje o stupínek více, tedy maximálně 27 stupňů Celsia. No a míříme k ranním teplotám. Kyjov, Strážnice, hluk 16. Dobré ráno přejeme i do Mikulova, kde 2 minutky před půl šestou měříte 17 stupňů Celsia.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: A už míříme na silnici 3. třídy v katastru obce Sobotovice. Byl zaznamenán požár vozidla, respektive před hodinkou tam hořelo vozidlo, na místě byli hasiči, aktuálně je tam ještě policie a požár vozidla došetřuje, tak počítejte s možným zdržením. Silnice 3. třídy v okrese Brno-Venkov v katastru obce Sobotovice. Opatrně si hem šťastnou středeční cestu.
2: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
0: Vám už za pár minut tradičně nabídneme dnešního oslavence a podíváme se i lehoulince do historie, protože i dneska před mnoha lety jeden z amerických vynálezců získal docela zajímavý patent. Budeme konkrétnější už co nevidět, teď ale Činasky a víno. Krásné ráno, Moravo, ať se vám daří.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 114, Brno, 1051, Uherské Hradiště, 969 a Zlín 90.

0: hezké středeční ráno, Moravo. 5:39 přesný čas, v půli pracovně prázdninového týdne vrháme pohled do kalendáře a v něm dnes objevujeme oslavence, jímž je Ludvík. Tak Ludvíkům blahopřejeme, třeba na Veselsku jich máme v počtu 39, Bučovicko hlásí 20 chlapíků, jež mají dneska svátek, Mikulovsko 17 a Slavice bude i na Zlínsku, kde máme 106 Ludvíků. I tam pofrčí hudební dárek od Get Far s názvem The Radio. Mimochodem na Slovensku pak slaví svátek Lídia, taky tam blahopřejeme. Svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky dneska slaví lisy a silverem, tak hafanům a kočičkám všechno nej. No a tradičně se častě z ráda podíváme i lehoulince do historie, protože dneska míříme o 170 let nazpět do 19. srpna roku 1856, kdy americký vynálezce Gale Borden získal patent na výrobu kondenzovaného mléka. A možná si říkáte, proč bychom měli slavit mléko v plekovce. No protože v době bez lednic byla jeho rychlá skáza opravdu velký problém. Borden přišel na způsob, jak z mléka odpařit část vody ve váku a tak velmi výrazně prodloužit jeho trvanlivost. První pokusy přitom nebyly žádný okamžitý hit a několik Bordenových podniků dokonce zkrachovalo. Nakonec se ale kondenzované mléko prosadilo nejenom u vojáků v bojových podmínkách, ale třeba také v domácnostech při pečení, třeba jako tradiční sladoučké salko. A narozky pak dneska slaví ze známých osobností třeba bývalý prezident Spojených států amerických Bill Clinton, 42. prezident Spojených států amerických, se do úřadu dostal 20. ledna roku 93 a post opustil po dvou funkčních období, tedy v roce 2001. Tak zpátky dnešním oslavencům, jak už bylo řečeno, ve středu 19. srpna slaví svátek Ludvík, který je z ranní zdy v 5:41 hudební dárek.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: dvě minutky po tři čtvrtě na šest. Burak a Tuesday, za chviličku Kabát a Pohoda, a nebo třeba taky Sugar Babes. No a i v půli pracovně prázdninového týdne tady máme skřiťáka, tím pádem ranní vtípek. Dobré jítro.
1: No krásné ránečko, zdravíme všechny milovníky humoru, ženy. Mimochodem, taky vám doma žena dělá to, že neustále vše uklízí jinam, abyste se museli vždycky ptát, kde co je, a ona si přišla důležitá?
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: hezké středeční ráno, Moravo. O 6. hodině zraní zde rády další kopa hitu pro dobrou náladu, mezi nimi Icona Fall. Medúza. Nebo třeba taky kapela Krištof. A ve středu 19. srpna nabídneme samozřejmě taky čerstvé zprávy, ale bohužel začneme velmi smutnou zprávou. Zemřel dlouholetý mluvčí jihomoravské policie Bohumil Malášek. Navrch je aktuální předpověď počasí slibující dnes, že by až těch 30 stupňů Celsia. Více už za chviličku.
1: Rádio Jih.

0: dnešní ranní Znědánek to nebude jen třeba o čerstvých jihomoravských zprávách, hitech pro dobrou náladu, ale také o soutěžích a v jedné z nich můžete i v půli pracovně prázdninového týdne získat klimatizaci, která bude dobře sloužit nejenom v letních měsících.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
0: No a právě teď nám odbíjí 6. hodina.
3: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
4: Ve věku 64 let zemřel dlouholetý mluvčí jihomoravské policie Bohumil Malášek a Zlín řeší budoucnost hokeje. Město má zájemce o podíl v klubu i nabídky na nový stadion. Jihomoravská policie přišla o svou dlouholetou tvář. Ve věku 64 let zemřel po těžké nemoci její mluvčí Bohumil Malášek, který u policie strávil přibližně 20 let. Původně pracoval jako novinář, později působil nejprve na brněnském městském a následně na krajském policejním ředitelství. Kolegové i novináři na ní vzpomínají jako na zkušeného profesionála s nadhledem, humorem a lidským přístupem. Poslední rozloučení se uskuteční tuto sobotu v Čebíně na Brněnsku. Zlín má nového zájemce o podíl v hokejovém klubu. Konkrétní jméno sice nepadlo, radnice by se s ním ale ráda domluvila do říjnových komunálních voleb. Od potenciálního investora požaduje mimo jiné jistotu stabilní finanční podpory klubu. V Baťově městě se skloňuje také rekonstrukce zimního stadionu nebo vybudování nového svatostánku, respektive celého multisportovního komplexu. Na opravu nebo výstavbu přišly Zlínu 13 nabídky, ve druhém případě je ale brzdou nedostatek peněz. Taková operace by totiž stála asi 3,5 miliardy korun.
3: Rádio Jih. Počasí.
0: Převažovat sice dnes bude oblačno, ale dočkáme se tropických teplot. Rtutě teploměrů by v Jihomoravském kraji mohli ukázat až na 30 stupňů Celsia. Ve Zlínském kraji maximálně 26, i když na západě kraje až 27 stupňů Celsia. Ano, převažovat bude oblačno, odpoledne ale místy také polojasno, večer jen krátce větší oblačnost a na Blanensku je malá možnost nějaké přehánky. Dvě minutky po 6. hodině míříme k ranním teplotám. Hovorany ve Vrbice, Buchlovice 16, v Hodonině aktuálně 18 stupňů Celsia.
5: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
3: Rádio Jih. Doprava.
0: Na Brněnsku na trase z Bratčic směrem na Hrušovany u Brna u odbočky na Letce probíhají odklízecí práce po požáru osobního auta. Silnice je na nezbytně nutnou dobu uzavřena. Na Brněnsku na trase z Bratčic směrem na Hrušovany u Brna u odbočky na Letce. Tak opatrně si hem šťastnou středeční cestu, ať už vrčíte kamkoliv.
3: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jižní Moravy.
0: Mít v Brně vlastní garáž začíná být skoro luxus. Proč? Prozradíme za pár minut. Teď Icona Pop. Dobré jítro.

0: 9 do po 6. hodině zpěvačka Shakira, už za chviličku Medúza. No a teď už míříme k tomu parkování. Ano, parkovacích míst a garáží je v dnešní době, v dnešním světě opravdu poskromnu. Prostě aut je příliš, místa málo. A tak asi mnohé nepřekvapí, či možná naopak ano, kolik dnes stojí vlastní garáž. Jejich ceny už se totiž dostávají na úroveň, za kterou se ještě před x lety dala, představte si, koupit třeba malá garsonka. Třeba v Brně letos garáže meziročně zdražily o 8%. 1 metr čtvereční vychází v průměru na necelých 50 tisíc korun. Ještě rychleji rostou ceny garážových stání, tam je nárůst dokonce 18% a metr čtvereční stojí přes 55 tisíc korun. Neuvěřitelné. Podle analýzy tak z garáže, která bývala poměrně dostupnou investicí, začíná být v některých městech docela drahý luxus. A Brno je toho pěkným příkladem. No tak 10 minut po 6. hodině k něčemu veselejšímu, k hitům pro dobrou náladu a za pár minut se vrhneme ve středeční ranní jízdě zatem 19. srpna také na ranní téma.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: 6 hodin 16 minut, krásné středeční ráno dnes s datem 19. srpna. Vinčujeme z ranní jízdy i dnes pro vás máme krom hitů pro dobrou náladu i ranní téma. A dneska budeme tábořit. Kam jste jezdili na tábor jako děti? Pojďte zaspomínat a pojďte nám to napsat na Facebook Rádiích. Poslat to můžete do studia ranní jízdy Rádiích SMS-kou nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Teda táborová místa na jihu Moravy zůstávají ve vašich srdcích. Dejte nám vědět. Děkujeme. My na oplátku posíláme další z hitů pro dobrou náladu, tady je klasika, kapela Queen.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Vesna Ben Christova ve středeční raní jízdě, já si tě brát nebudu. My si bereme ale na paška další hity pro dobrou náladu. Za chvíčku je Číren, Shape of You. V raním hudebním menu zasní taky Nike. Stejně jako je v Čafárna. Za chvíličku zazní další, tentokrát krátké středeční jihomoravské zprávy rádia. Neustále živě sledujeme, co se tady děje, a taky vám to zprostředkováváme. No a nezapomeňte na tu klimatizaci. I dneska jí můžete ve vysílání rádia Jich rádia Jižní Moravy ulovit.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jich a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jich a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Sprantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
0: Hezké letní ráno, Moravo, minutka bude 6:30.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: Žně na Jižní Moravě jsou po 7 týdnech téměř hotové, zemědělcům zbývá sklidit méně než procento ploch. Úroda je ale slabší než loni, průměrný výnos obilovin klesl z loňských zhruba 6,1 na letošních 5,12 tuny z hektaru. To je nejméně za 7 let, kvalita je však hodnocena jako velmi dobrá. Zimní stadion v Brně na Úvoze prošel od dubna rekonstrukcí za téměř 10 milionů korun. Dělníci vybetonovali nový podklad ledové plochy a vyměnili chladící systém i potrubí. Do budoucna se řeší také zateplení stadionu.
1: Rádio Jih. Počasí.
6: Jak jsou na tom právě teď venkovní teploměry? V Uherském Hradišti, Ždánicích i Moutnici je 16, Kostice měří 17.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Na Brněnsku na příjezdu do Medlova od letců srazilo osobní auto s Srnou. Počítejte s možným omezením a připomínáme, na Brněnsku na trase z Bratčic směrem na Hrušovany u Brna u odbočky na Letce probíhají odklízecí práce po požáru osobního auta. Silnice i nadále na nezbytně nutnou dobu uzavřena. Šťastnou středeční cestu z raní zdou rádia Jih.
7: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
2: A teď už zpátky k hitům pro dobrou náladu. Díky, že posloucháte Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Do práce chodí každý den na běžný nájem, ale stejně nedosáhnou. Brněnské ubytovny dnes stále častěji nejsou poslední záchranou pro lidi bez domova. Více už za chvíli.

Hej, já ve středeční ranní zdě za chvilečku Nike, anebo třeba taky Roxeťáci. Možná si pod slovem ubytovná představíte hlavně poslední možnost pro lidi, kteří nemají kam jít. Jenže v Brně už to tak úplně neplatí. Stále častěji tam bydlí i lidé, kteří normálně chodí do práce. Důvod je celkem jednoduchý. Drahé nájmy, vysoké kauce a nedostatek dostupných bytů. Podle armády spásy mohou pracující tvořit zhruba pětinu obyvatel brněnských ubytoven. Navíc pro někoho je ubytovna pohodlnější, nemusí řešit vybavení bytu, energii ani další závazky a má jasně dané náklady. Podle magistrátu může v brněnských ubytovnách celkem žít až 3000 lidí a zatímco některá zařízení se snaží nabízet slušné a klidné bydlení hlavně pracujícím, jinde přetrvávají špatné hygienické podmínky a problémy, které známe pod pojmem business s chudobou, tedy vydělávání na lidech, kteří si kvůli své situaci nemohou snadno vybrat jiné bydlení. Role ubytoven se tak docela zásadně mění. Pro část lidí už nejsou jen nouzovou zastávkou na pár týdnů, ale domovem na měsíce nebo dokonce roky. Město Polešovice vás srdečně zve v sobotu 22. srpna na večerní otevřené sklepy. Od 18 hodin pro vás bude otevřeno 14 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a k poslechu vám zahrají cimbálové muziky Dolňáci a Liša. Přijďte si užít příjemný letní večer plný vína, hudby a dobré nálady. Více informací najdete na webu www.polešovice.cz. Cirkus Metropol přijíždí do Hodonína. Od 20. do 23. srpna vás na ulici Legionářů čeká velkolepé představení v klimatizovaném šapito. Těšte se na duo Štipka, umělce na koních a držitele bronzu z největšího cirkusového festivalu světa v Monte Carlo. Artisty, tygry, velbloudy, arabské koně a další. Představení jsou ve čtvrtek, pátek a sobotu od 18, v neděli od 11 hodin. Více na www.cirkusmetropol.eu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Minutku po 6:45, Roxeťáci v raní z Jeránek, za chviličku hudební perpetu mobile od FC Farne a teď se trošičku v půli pracovně prázdninového týdne vrátíme v čase, protože v rámci ranního tématu se ptáme, kam jste jako děti jezdili na tábor a hlavně, kam byste se třeba klidně i vrátili dneska, kdyby po vás nikdo nechtěl po ránu rozcvičku 7 ráno.
1: Já snad ani nikam, byl jsem doma tak oblíbený, že mě nikam nepouštěli, zdravý Pepin, tak tento měl hold jasný, no.
0: Pepi, na tebe se práší od úsčeveče, ale zdravíme tě a moc děkujeme. A co Lubor? No, místo už si nepamatuju, ale chuť táborového čaje z ešusu a vůni mokrého spacáku bych poznal dodnes. Tak to nechceš se asi probudit, ne?
1: No to vůbec, spacáku. To je jako absolutně jedna z nejhorších nočních můr na světě, podle mě.
0: Ty jsi určitě nezažil pionýrské tábory, ale předpokládám, že nějaký ten tábor jsi asi zažil, ne?
1: Ano, na táboře jsem byl, na klasickém, a za mě to bylo jako fajn, mně se to líbilo. Dojel jsem černý až za ušima, ale jinak v pohodě.
0: To z čeho, že jste se nekupali, jo?
1: No, a to mi pak doma vyčinili.
0: Pamatuješ si to, kde jste byli?
1: V Lanškrouně, někde u Lanškrouna, tam ta strana.
0: Jo, jo, jo. My jsme jezdívali na Mladkov jako děcka. No, uvidíme, kam se ještě dneska vydáme společně s posluchači raní z Dirády, protože se ve středu 19. srpna v rámci ranního tématu ptáme, kam jste jezdili na tábory jako děti, která táborová místa na jihu Moravy zůstávají ve vašich srdcích. Dejte vědět přes Facebook Rádiích, slouží k tomu i linka 606-703-889, jež přijímá vaše SMSky a WhatsApp zprávy. Další vaše příspěvky po 7. hodině ve středeční ranní jízdě.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: taky drahokamy kapely Miraj. Kvůli pracovně prázdninového týdne jsou připraveny další čerstvé jihomoravské zprávy, které prozradí, že žně na jižní Moravě končí. Výnosy jsou nejnižší za 7 let. Ještě konkrétnější podrobnější bude Vojta za chviličku. Nabídne samozřejmě i další zprávu. A my navrch přidáme aktuální předpověď počasí. Vypadá to, že se tropické teploty pro dnešní den vrací. Včera ochlazení, dneska zpátky 30. Tak připomínáme soutěž o klimatizaci. A ano, nebude se hodit jen v létě.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuře 1 kg za 49,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
0: Hezké středeční ráno, Moravo, je 7 hodin.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: Žně na jižní Moravě končí, výnosy jsou nejnižší za 7 let a brněnský zimní stadion na Úvoze má po rekonstrukci za téměř 10 milionů. Žně na jižní Moravě jsou po 7 týdnech téměř hotové, zemědělcům zbývá sklidit méně než procento ploch. Úroda je ale slabší než loni. Průměrný výnos obilovin klesl z loňských zhruba 6,1 na letošních 5,12 tuny z hektaru. Pod celorepublikovým průměrem je většina obilovin i řepka, výjimkou jsou jarní a ozimý ječmen. Podepsalo se na tom především mimořádné sucho, které začalo už loni na podzim, a také velmi horký konec letošního června. Výnosy většiny obilovin a řepky jsou tak nejnižší za posledních 7 let, kvalitu pšenice i ječmene ale ministerstvo zemědělství hodnotí převážně velmi dobře. Hokejisté v Brně dostanou kvalitnější led. Stadion na Úvoze prošel od dubna rekonstrukcí za téměř 10 milionů korun, jednou z největších ve své historii. Dělníci vybetonovali nový podklad ledové plochy a vyměnili chladící systém i potrubí. Hala už má za sebou zatěžkávací zkoušky a slouží k pronájmu i mládežnickému klubovému hokeji. Úvoz je jednou ze 4 krytých ledových ploch v Brně a do budoucna se řeší také jeho zateplení.
1: Počasí.
0: Minutku po 7 hodině dáváme k dispozici aktuální předpověď počasí pro Jihomoravský a Zlínský kraj. Dnes podle meteorologů bude převažovat oblačno, odpoledne zase polojasno, no a večer jen krátce větší oblačnost a na Blanensku je malá možnost přehánky. Nejvyšší odpolední teploty až tropických 30 stupňů Celsia, na Blanensku místy jen kolem 26 stupňů, ve Zlínském kraji maximálně 27. No a po ránu Kyjov, Mutěnice, Tvrdonice, Kunovice 17 stupňů.
7: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké ráno na cesty, máme hlášený odstavená auta, odstavená vozidla, odstavený autobus, míříme na D52 na 23. kilometru směrem na Brno, stojí odstavený autobus, projíždějte opatrně, stejně tak na dálnici D1 na 229. kilometru ve směru na Ostravu je odstavený pro poruchu kamion v pravém jízdním pruhu, taky tady opatrně. Šťastnou středeční cestu.
1: Ranní jízda. Na rádiu
0: I po 7. hodině budeme nabízet hity pro dobrou náladu. I po 7. hodině prozradíme, kdo má svátek.

0: 9,5 minuty po 7 hodině BB Rexa, vzpomínka taky na muziku od Faithless. Co nevidět, Bob Sinclair, Love Generation, a ve středu 19. srpna tento letní kousek pošleme Ludvíkům, jež mají dneska svátek. Ta gratulace míří po ránu na Hodonínsko, kde jich máme v počtu 76, Kyjovsko hlásí 84 dnešních oslavenců, Brněnsko jich má 306 a míříme i na Slavkovsko, kde je 22 Ludvíků. I tam pofrčí za chvíličku hudební dáreček, mimochodem na Slovensku slaví svátek Lídia. Tak jí blahopřejeme. Svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky dnes slaví lisy a silver, tak a na naše hafany a kočičky také nezapomeňte. No i dnešní 19. srpen má svůj vlastní důvod k oslavě a vlastně, když se na to tak dívám, má jich hned několik. Na své si tak přijdou milovníci focení, brambor, zvířat, ale třeba i mašlí. Takže jestli jste si ráno vyfotili snídani, na talíři měli třeba i brambory, nebo je možná někde v kuchyni škrábete a ještě k tomu uvázali jste mašli, dneska slavíte skoro všechno najednou. Pojďme se podívat, co všechno nám dnešní kalendář připomíná. 19. srpen je světovým dnem fotografie. To je krásný způsob, jak vyprávět příběh, vyjádřit emoce, nebo třeba taky uchovat krásu světa kolem nás i do budoucna. Stačí jemné cvaknutí fotoaparátu nebo telefonu a daný okamžik v čase je zachycen navždy. Mimochodem, taky máte rádi nostalgické chvíle při prohlížení fotek. Pravda, dříve to vypadalo trošičku jinak, když jsme listovali třeba nějakým fotoalbem. Dneska tak maximálně listujeme pomocí klávesnice, myši na počítači anebo třeba na mobilu. Hold, i tady je znát ten progres. Pojďme k jídlu. Na dnešní den připadá také den brambor, po našem třeba jar teplý. Bramborové knedlíky, bramborové placky, pečené brambory, hranolky či bramborová kaše, úplně se mi zbíhají sliny, jsou jen některé z neuvěřitelných lahodných pokrmů, které můžeme z brambor připravit a nejen za to si svůj oslavný den brambory rozhodně zaslouží. Možná jste jako děti taky na listech sbírali mandelinky, to už tak fajn na zahradě nebylo, ale brambory milujeme. Po celém světě se dnes slaví i Mezinárodní den orangutanů. Ty jsou fascinující díky své inteligenci a chování a také proto, že sdílejí neuvěřitelných 97% své DNA s námi, tedy s lidmi. Z profesních dnů pak slavíme 19. srpna den finančních poradců, tak zraní zde rádi jich zdravíme. No a na závěr výčtu oslavných dnů tady máme Mezinárodní den mašlí. Ano, i takový existuje a ten je věnován módním doplňkům a ozdobám, které se používají ve vlasech, na oblečení, ale samozřejmě také na dárcích. Možná, že dneska nějaký budete balit. Mimochodem, věděli jste, že ozdobné mašle nosili ve vlasech jako první muži? A to už v 17. století. Ne, pánové, raději to mašli nechte na tom dárku. Bůh ví, jak dobře by to asi nevypadalo. I když na stranu druhou v dnešní době proti gustu žádný disputát. Takže, přátelé, ať už dneska fotíte, vaříte brambory, obdivujete orangutany nebo uvazujete mašle, 19. srpen nabízí důvod k malé oslavě skoro každému. No a pokud se v tom nepoznáváte, vůbec nevadí. Pořád můžete slavit třeba to, že je středa, půle pracovního týdne.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 19 minut po 7 hodině Kungs a This Girl, za chviličku Miraj a Drahokami. No a mezi tím, co my jako děcka jsme byli rádi za nafukovací lehátko někde na šutráku, tak dneska už se používají takové vychytávky jako třeba paddleboardy, že?
1: Přesně tak, já si myslím, že správná výslovnost je paddleboard, ne paddleboard, ale nebudu
0: tě... Víš co, my co mluvíme tak, jak nám zobák narostl, jo, tak my zkoušíme paddleboard, jako, tak buď v klidu, ano.
1: Každopádně, já tu mám jeden příběh, kdy se na paddleboardu podařilo dojet z Blanska až k Baltskému moři. Tenhle husarský kousek předvedl Zdeněk Slouka, vodák, který má za sebou zhruba 1000 kilometrů dlouhé dobrodružství. Vyrazil v polovině července a do cíle v Ústí nad Svinou v Polsku mu cesta zabrala zhruba ten měsíc. Většinu trasy zvládl po řece Odře a zajímavé je, že minimálně podle svých slov se za celou výpravu ani jednou nepřevrátil. Navíc ten jeho cestovní nástroj přežil jenom s jedinou dírkou, ale je pravda, že místy bylo vody tak málo, že třeba v polské Vratislavi přešel řeku pěšky. Podně. Jediné takové větší drama ho potkalo zhruba kilometr před cílem, kdy ho zastavila polská pobřežní stráž a několik hodin mu chudákovi kontrolovala doklady a řešila různá povolení. Nakonec ale úspěšně doplul ke svému cíli a teď už přemýšlí, jestli příště zamíří po Labi směrem do Severního moře a nebo jestli to vezme přímo na Amazonku. To už asi nebude jako rovná cesta z Blanska, ale taky dobrý kousek.
0: Jako klobouk dolů, ale až to dokáže na tom nafukovacím lehátku z té látky, co jsme my na tom tančili, tak potom teda možná i dva palce hore.
1: A i čtyři.
0: Ty jsi to zkoušel někdy?
1: Já jsem se na tom ani nepostavil.
0: Tak ale aspoň ses na to jako vyškrabal, ne, ale...
1: No, byl jsem takový vorváň, ale jako nešlo držet balanc ani za zlatýho bludišťáka.
0: 7.21.

0: Jasper Forx ve středeční raní z Dobré ráno Moravo. Po půl osmé klasika z raní z The Model Talking. Z Rakouska Mark Korn. A taky další klasika Lucia Černí anděle. Jsme v půli pracovně prázdninového týdne, před námi středa 19. srpna. Vojta ve studiu raní zde připraven nabídnout další krátké jihomoravské zprávy, protože neustále se na jižní a jihovýchodní Moravě něco děje. A dít se možná bude u vás i doma nebo v bytě. Máme pro vás klimatizaci.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
9: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
0: Hezké středeční ráno, Moravo, je půl osmé.
10: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Ve věku 64 let zemřel dlouholetý mluvčí jihomoravské policie Bohumil Malášek. Původně pracoval jako novinář, později působil nejprve na brněnském městském a následně na krajském policejním ředitelství. Poslední rozloučení se uskuteční tuto sobotu v Čebíně na Brněnsku. Zlín má nového zájemce o podíl v hokejovém klubu i nabídky na rekonstrukci haly nebo výstavbu nového stadionu. Zatímco vstup nového investora by radnice ráda vyřešila do října, stavební práce jsou ještě hodně daleko. Ve hře je totiž jak úprava stávající haly, tak vybudování nového komplexu. Ten je však odhadován na 3,5 miliardy, které Zlín nemá.
10: Rádio Jih. Počasí.
0: My ale máme další čerstvé informace z cest, tak zdravíme za volanty opatrně na Brněnsku v Rajhradu ve Štefánikově ulici, kde havarovalo nákladní auto do dopravní značky. Počítejte s omezením provozu. Na Zlínsku na příjezdu do Slušovic od Hvozdné počítejte s omezením kvůli pracím na silnici a na D2 mezi 20. a 21. kilometrem směrem na Břeclav. Probíhá údržba vozovky v levém jízdním pruhu, taky tady opatrně. Šťastnou středeční cestu.
10: Rádio Jih. Doprava.
0: Prostě nechcem někteří už zpátky ty tropické teploty a tak nebudeme pouštět ke slovu ani Vojtu, který nám řekne aktuální ranní teploty.
11: Ale já si myslím, že to zvládneme. Aktuálně 2 minutky po půl osmé ráno Strážovice měří 16, Břeclav, Klobouky u Brna a Uherský Ostroh 17.
10: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav
12: 0114.

0: Máte u domečku zahrádku?
1: Máme takovou předzahrádku, ale betonovou.
0: A to je jedno. Ale zahrádka to je.
1: Ano.
0: A měli jste tam, nebo máte tam takového toho klasického trpajzlíka, který zkrášlil bars jaké zahrádky?
1: Máme tam takovou keramickou kočičku.
0: No vidíš to, a mňauká?
1: Myslím, že je keramická teda. No jestli mňauká, tak to mě jako... fuj, je strašné.
0: Za chvíličku se podíváme do centra Salzburku, kde někdo ukradl 200 zlatých sošek Mozarta.

0: Rakouskou muzikou vyšlo Mark Korn z Rakouska. My se v Rakousku ještě chviličku zdržíme, protože v Salzburgu teď řeší docela neobvyklou krádež. Z centra města totiž postupně zmizelo 210 díky spreji zlatých sošek Mozarta. A rozhodně nejde o drobnosti do kapsy. Každá ta soška měřila zhruba půl metru. Původně jich bylo 320 a v zahradách zámku Mirabel připomínali letošní 270. výročí Mozartova narození. Jenže během pár týdnů se výstava začala doslova rozplývat před očima. Sám autor Otmar Herl si nemyslí, že by si turisté říkali, Mozarta doma ještě nemáme. Podle něj zatím může být organizovaná skupina, ne že by si každý jako jednoho Mozartička vzal sebou. No a pokud ano, tak si vybrala docela výnosný repertoár ta skupina, protože jedna soška se měla po skončení výstavy prodávat zhruba za 100 eur, takže zmizelí Mozartové mají dohromady hodnotu přes 500 000 korun. A mimochodem, co je docela zajímavé u tohoto autora, to není poprvé, co mu zmizly ty sošky, protože v Německu mu podobným způsobem rozebrali i výstavu sošek Richarda Wagnera. Takže prý jeho dílo, které tam dál, tak vidíš kompletně jenom první den. To zase ale můžeme na pozvánkách. Přijďte hned první den, protože druhý den už to někdo rozčoruje, rozkrade. Jenom první den uvidíte kompletně moje dílo.
1: Jako asi je to dobrá reklama, že to vypovídá o práci, kterou by...
0: To dělá dobře, že?
1: To dělá dobře, přesně tak, ale zase se ukazuje, že žijeme v takové krásné společnosti, která tak trochu zkazí, co může.
0: No a tak mezi tím, co někteří turisté se spokojí a dovezou si z dovolené nějakou magnetku, tak tady prostě zjevně mají někteří vyšší nároky na ty suvenýry, no.
1: Kam se hrabu se svýma hrnečkama?
0: Tak kdyby náhodou jste u ošlejšku viděli potom jako na té zahrádce vedle té kočičky ještě dalšího nějakého takového půlmetrového Mozarta. Víte, odkud vítr máme.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Dvě minutky po 7:45, Enrique Iglesias a velká pecka Bailando. No, taky už je co pamatuje, stejně jak Vojta. Za chviličku Beyoncé.
1: O kolik, že jsi starší než já, o 48 let?
0: No, asi o jednu generaci hnědého uhlí. Pojďme k radnímu tématu, kam jste jako děti jezdili na tábora? Hlavně, kam byste se klidně vrátili dnes, kdyby třeba po vás nikdo nechtěl rozcvičku v 7 ráno?
1: Zaspomínala Kristýnka na Vřesovice, to byly první lásky, bobřík odvahy a ticha, který jsem nikdy nebyla schopná dokončit. Nezapomenu na umývání ešusu v tom hnusu, kterému se říkalo voda, a ani na noční čurání za starem, ač bylo nepovolené. Do lesa pod mě, do kadibudky, to prostě pro mě byl hardcore, to jsou ale ty nejlepší vzpomínky, které mám.
0: A rozhodně krásné vzpomínky má i Zdeňka, protože na tábory cestovala o 106, dobré ráno, já jezdila i dvakrát během prázdnin, Jindřichův, Hradec, Lipno, Jetřichovice, Třeboň, Mělník, vždy to bylo v okolí, v lesích, byla to nádhera, mám spoustu krásných vzpomínek, tak to nás těší, Zdeňko.
1: Mezi táborové cestovatelky se řadí také Veronika, která jezdila třeba do Jemnice a taky až do Rokytnice nad Jizerou.
0: No a taky stručná je Andrea, která si vybavuje, jak jezdívala na Březůvky a dopisuje k tomu nejlepší tábor. No tak pojďme zaspomínat na krásná dětská léta, kdy jsme někteří z nás jezdili ještě na ty pionýrské tábory, třeba na Mladkov. Kam jste jezdili na tábor jako děti? Která táborová místa na jihu Moravy zůstávají ve vašich srdcích? Napište nám o tom na Facebook Rádiích, posílejte SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889 a my se k radnímu tématu vrátíme opět a znovu po 8 hodině ve středeční ranní jízdě Rádia Jih.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Jasně, před 8 ve středeční raní z Děkajgo. Dobré ráno, Moravo. Po 8 Atomic Eaton. Kapela Jelena Magdalena. A z Itálie Damiano David a The First Time. Středa 19. srpna máme pro vás připraveny další čerstvé jihomoravské zprávy, ale zamíříme i do Zlína, jež řeší budoucnost hokeje. Město má dokonce zájemce o podíl i nabídky na nový stadion.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Hurá, děti, prázdniny jsou tady. A s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru, či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
5: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
6: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
7: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na Ticketportálu.
8: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
0: Odbíjí 8. hodina, přejeme krásné středeční ráno.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
9: Ve věku 64 let zemřel dlouholetý mluvčí jihomoravské policie Bohumil Malášek a Zlín řeší budoucnost hokeje. Město má zájemce o podíl v klubu i nabídky na nový stadion. Jihomoravská policie přišla o svou dlouholetou tvář. Ve věku 64 let zemřel po těžké nemoci její mluvčí Bohumil Malášek, který u policie strávil zhruba 20 let. Původně pracoval jako novinář, později působil nejprve na brněnském městském a následně na krajském policejním ředitelství. Kolegové i novináři na něj vzpomínají jako na zkušeného profesionála s nadhledem, humorem a lidským přístupem. Poslední rozloučení se uskuteční tuto sobotu v Čebíně na Brněnsku. Zlín má nového zájemce o podíl v hokejovém klubu. Konkrétní jméno sice nepadlo, radnice by se s ním ale ráda domluvila do říjnových komunálních voleb. Od potenciálního investora požaduje mimo jiné jistotu stabilní finanční podpory klubu. V Baťově městě se skloňuje také rekonstrukce zimního stadionu nebo vybudování nového svatostánku, respektive celého multisportovního komplexu. Na opravu nebo výstavbu přišly Zlínu 3 nabídky, ve druhém případě je ale brzdou nedostatek peněz. Taková operace by totiž stála asi 3,5 miliardy korun.
1: Počasí.
0: V půli pracovního týdne bude převažovat oblačno, odpoledne zase ale polojasno a večer jen krátce větší oblačnost a na Bladensku je malá možnost přehánky. Nejvyšší odpolední teploty maximálně 30 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji maximálně 27, no a teď 2 minutky po 8. Zlín, Ratíškovice 17, zdravíme do Lednice, kde měříte 18, stejně jako ve Vlčnově.
10: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: A ještě na cesty podíváme se do Zlína. Na dálnici D1 a na Brněnsko. Ve Zlíně v okružní ulici u křižovatky z Družstevní se srazila 3 osobní auta. Počítejte s omezením provozu. Na dálnici D1 na 196,5 km směrem na Prahu se střetlo osobní auto s nákladním. Kolona v tuto chvíli přes 4 km. Nezapomeňte na Záchranářskou uličku. A připomínáme, na Brněnsku v Rajhradu ve Štefánikově ulici havarovalo nákladní auto do dopravní značky. Počítejte také s omezením. Šťastnou středeční cestu.

0: 8 hodin 6 minut. Kočky z kapely Atomic Heat na základečku Marshmallow nebo Jonas Brothers, taky kapela Jelen a Magdalena. Zkrátka dobře, hity pro dobrou náladu. I ve středu 19. srpna ladíte raní z dorády, jich my jsme za to nesmírně rádi. Ale teď dámy a pánové, mrkneme lehoulince do budoucnosti, protože druhý zářijový víkend patří na Jižní Moravě k těm vůbec nejoblíbenějším. A není se čemu divit, v Mikulově totiž od 11. do 13. září vypukne tradiční pálavské vinobraní. No a ve studiu velmi rád vítám ředitelku festivalu Petru Bako. Dobré ráno, paní ředitelko.
1: Dobré ráno.
0: Hned na úvod našeho dnešního povídání se podíváme na atmosféru letošního ročníku, největší lákadla i na to, které loňské novinky v areálu zůstávají. Tak prosím pěkně, kolikátý ročník pálavského vinobraní letos slavíme a jaké jsou ty úplně, řekněme, největší novinky letošního programu?
1: Tak letošní ročník je už 79. Pomalu se připravujeme na tu 80. příští rok a máme těch novinek celkem hodně. Pro jistotu jsem si je napsala, protože opravdu jsme to trošku vytunili. Aha. Takže ta hlavní novinka asi je, že máme zpátky takzvanou řemeslnou uličku, která je vedle Dietrichštejnské hrobky na Vrchlického ulici. Dřív jsme tam vždycky mívávali stánky a kolotoč. Letos, protože v loňském roce potom byl celkem hlad, tak jsme tam přizvali spoustu tady těch řemeslníků. Každé 2 hodiny tam budeme mít i ukázku komentovanou těch řemesel, takže to je taková jedno lákadlo, jedno místo, kam se návštěvníci mohou vydat. Potom jsme udělali malou scénu na amfiteátru, protože další taková prosba byla, že když návštěvníci jsou na amfiku a vlastně se zvučí kapela v té hlavní části, tak oni by nechtěli odcházet, chtěli by se bavit. Takže jsme udělali malou scénu, takže v době vlastně těch zvukových zkoušek bude hrát nějaká kapela nebo DJ právě na tom amfiteátru. Potom další nová scéna je na Alfonze Muchy. Tam jsme dali prostor pro basking, protože je spousta takových menších hudebníků, kapel, který chcou hrát vlastně na tom pálavském vinobraní, ale není možnost nebo ne určitě na těch velkých pódiích, takže tam bude taková malá scéna, oni tam budou hrát vlastně bez ozvučení, jenom tak sami pro sebe, pro ty návštěvníky, takže to je další možnost. Potom máme mobilní aplikaci, kdy návštěvník vlastně jednoduše, pohodlně najde veškeré informace a program tam, může si to zasadíčkovat, takže mu to potom bude dávat upozornění, že třeba za půl hodiny ho čeká nějaký jeho oblíbený interpret, aby se tam přesunul, takže to jsme chtěli, aby všichni věděli o všem. No tak asi ta poslední věc je pátek, kdy máme navíc jednu panelovou diskuzi, která bude na téma víno a umění a přizvali jsme si tam do Galerie Závodný v Mikulově 4 osobnosti, které jsou částečně spjaty s vínem a částečně právě s tím uměním, takže je tam například sochař Jaroslav Rona, je tam herečka Barbora Seidlová, která se narodila v Mikulově, potom vinařka Dominika Černohorská, to je vítězka vinařství roku pro letošní rok a k ní Ondřej Tichý enolog, takže to je asi takových 5-6 lákadel, který máme pro letošní rok. Snad jsem to vyčerpala všechno.
0: Si říkám, že vám ten čas na to všechno nebude ani stačit.
1: Já právě asi ne. Budu se zrychlit.
0: Druhý víkend, já jsem myslel jako ten program, jako celkový nevím, jak to mluvíte krásně, ale jakože prostě to je neuvěřitelné, co všechno tam budete mít. Druhý víkend září do Mikulova každoročně vyrážejí desítky tisíc lidí. Co je podle vás tím hlavním gro a atmosférou, kvůli které by posluchač rád jejich neměl vinobraní si nechat ujít? Byť jste to v podstatě už teďkom řekla, jako jo?
1: To sice ano, ale tam ani tak ne, že by nebylo hlavní to, co tam hraje, nebo to, co si můžete dát na jídlo nebo na pití, ale ta atmosféra, protože když někdo, jak já říkám, do Mikulova přijede, tak už nechce jinak a musí se tam pořád vracet, protože jak vejde vlastně do toho středu města, tak na něho dýchne ta historie a vlastně to ten genius loci, který Mikulov má, takže je obklopen nejenom právě těmi památky a tím vším a do toho je zasazen ten program, což je takové unikátní, že vlastně v centru města a přilehle okolí máte spoustu právě tady těch hudebních programů, panelových diskuzí, protože je to hodně i edukativní, co si snažíme v těch letech předešlých většinou dělat. Je tam program pro děti, který jsme trošku odsunuli, k tomu se asi dostaneme v té další otázce, že v Zámecké zahradě vinařské městečko a tím pádem děti potom budou mít prostor nahoře u Udírenské věže, kde bude pro ně vlastně program takový historický. No a každý si tam najde něco a velký kongresový sál nabízí každou ročně národní soutěž vín, bude tam 600 vzorků, takže ať už to bude jídlo, pití, atmosféra, hudba, tak prostě kombinace právě s tím Mikulovem jako takovým je to něco unikátního, co nikde podle mě jinde nemají.
0: Už jste to trošku naťukla, v loňském roce jste přesunuli vinařské městečko do kouzelného prostředí zámecké zahrady. Tak jak se tato změna osvědčila a najdou tam návštěvníci stánky vinařů letos?
1: Ano, je to tak, budeme jich tam mít maličko více. Nicméně osvědčilo se to tak, že třeba v loňském roce někteří přišli do té zámecké zahrady a už od tam neodešli, že vlastně ani neviděli jiný program, ať už na náměstí nebo na amfiteátru, protože se jim to tam tak zalíbilo, tak komu by ne, že jo? Zámecká zahrada s výhledem na zámek, na svatý kopeček, hraje tam cymbálová muzika, můžete si tam dát skvělá vína, něco si zobnete k tomu jako na jídlo, abyste tam neodpadli za chviličku, ale myslím si, že to byl dobrý tah a máme na to jenom jako velké ohlasy, že jsme to tak udělali, protože je to prostě nádhera být v zámecké zahradě a prostě poslouchat, koštovat a kochat se.
0: Velkou loňskou inovací bylo také zavedení bezhotovostního placení v celém festivalovém areálu. Tak jaké byly reakce návštěvníků a pokračujete v cashless systému i letos?
1: Přiznám se, že oni byli trošku možná negativní na začátku, když nikdo nevěděl, do čeho jde, ale myslím si, že byli všichni spokojení a to hlavně v tom smyslu, že to bylo komfortní, že vlastně ty platby probíhaly rychle, netvořily se kolony a to byl důvod, ne kolony, teď jsem to řekla špatně, netvořily se fronty, protože to byl důvod, proč jsme to taky udělali, aby ten návštěvník nestál ve frontě jak dlouho, ale byl rychle odbaven a bylo to z jeho pohledu prostě něco příjemného. Takže ano, pokračujeme v cashless systému, bude se platit klasickými kartami, také když platíte v obchodě nebo v restauraci a když někdo opravdu vyloženě bude mít jenom tu hotovost, tak si vlastně vezme, dobije si festivalovou kartu a bude platit tou kartou, ale ten systém se opravdu osvědčil a nejenom ty vlastně stánkaři byli velice spokojení, ti obchodníci, ale hlavně návštěvníci, protože opravdu ten komfort tam byl.
0: Letošní pálavské vinobraní to bude jistě opět parádní zážitek, ale jak zvládnout cestu do Mikulova bez zbytečného stání v kolonách, kde nechat auto a jak funguje kivadlová doprava? Na praktické tipy pro řidiče i cestující vlakem či autobusem se paní ředitelky Petry Bako zeptáme na rádiu Jih hned po další dvojici hitů pro dobrou náladu. Tak krásné středeční ráno, Moravo.
2: Rádio Jih. Rádio Jih.

0: dneska po ránu zase o něco kapičku, řekl bych, lepšejší to vstávání, když už se nám láme ten pracovní týden. Před námi středa 19. srpna, toto byla kapela Jelen a Magdalena v 8 hodin 19 minut v ranní jízdě rádia. No a naším milým hostem stále zůstává ředitelka Pálavského vinobraní Petra Bako, tak ještě jednou dobré ráno.
1: Dobré ráno všem posluchačům.
0: No a teď se zaměříme na praktickou stránku věci, tedy na dopravu, parkování a bezstarostný pohyb po Mikulově během celého festivalového víkendu od 11. do 13. září. Paní ředitelko, desítky tisíc návštěvníků znamenají pro město obrovský dopravní nápor, to si nebudeme nic nalhávat, je to prostě tak. Jak se k vám nejsnadněji dopravit, doporučit třeba posluchačům spíše auto nebo posílenou vlakovou a autobusovou dopravu, co je pro vás nejlepší? My samozřejmě jako hosti bychom se chtěli dostat autem úplně až pod pódium, že? Ale to nejde prostě.
1: Ne, tak to bohužel nejde, protože to bychom se tam potom už nepohnuli a naši ne návštěvníci, ale ti, co bydlí v Mikulově, by nás lidově řečeno sežrali zaživa. Takže to nemůžeme. Proto máme posílenou autobusovou i vlakovou dopravu, víceméně do okolních obcí jezdí ty autobusy každých 20 minut. V noci vlastně se dostanete, ať už právě tou vlakovou dopravou nebo tou autobusovou, jsou posíleny linky 105, 504 a 507. Mm-hmm. 105 je vlastně linka z Brna, která jede ze stanoviště číslo 35 ze Zvonařky a víceméně to je asi nejlepší, jak bychom doporučili se dopravit vlakem nebo autobusem. Dokonce vlastně i v noci, někdy kolem po půlnoci nám jede poslední vlak, kterým se návštěvníci dostaví, dopraví zpátky do Brna. Samozřejmě máme i posílenou taxislužbu, takže vlastně místní taxikáři, kteří jsou označeni samolepkou Pálavského vinobraní, to znamená, že garantujeme dopředu přímo stanovené ceny, tak těmi se návštěvníci mohou dopravit do okolních obcí, tam, kam budou chtít. Kromě toho ten speciální vlak, jak už jsem říkala, ale kdyby už opravdu dojeli tím autem, tak máme nachystaná vlastně parkoviště, což je vlastně ta další otázka, tak já plynule navážu. Těch parkoviště celkem 6 plus to hlavní centrální parkoviště na ulici Jiráskova, kde je 206 míst. Je tam parkování 50 korun na den a vlastně hned vedle toho je to vlakové nádraží, takže si můžou sednout na kyvadlovou linku, k čemu se za chvilku dostanu. Nicméně těch 6 parkovišť plus to centrální si myslím, že má dostatečně velkou kapacitu k tomu, že když už návštěvník přijede autem, protože třeba přijede z Prahy nebo někde z Čech, tak potřebuje to auto někam dát a tohle jsou místa, která garantujeme, že tam vždycky zaparkuje, takže určitě nejezdit někam, nehledat parkoviště uvnitř města, protože máme uzavřená místa kvůli tomu, že ten program třeba na náměstí potřebuje mít jenom kapacitu na to, aby tam dojeli kapely.

0: a je co
1: a
0: vidět,
1: kocháte
0: že?
1: Se panoramaty, přesně tak. Ale pokud nechcete chodit, tak máme kyvadlovou dopravu, která začíná právě a končí na tom hlavním vlakovém nádraží a potom zastavuje, je to taková okružní linka po celém Mikulově, kdy vás to dopraví nejenom třeba k těm dalším parkovištím, takže návštěvník, když nechá třeba parkování někde jako na začátku Mikulova, tak se dostane ať už na amfiteátr, nebo právě do toho středu města, takže myslím si, že je to pro ně tak komfortní a je to samozřejmě bezplatná kyvadlová doprava, takže zadarmo se dostane kdekoliv, kam bude chtít.
0: No teď jsme nalákali určitě celou řadu posluchačů a posluchaček, tak kde naši posluchači najdou kompletní časový harmonogram a jaké jsou možnosti nákupu, řekněme, z výhodněných vstupenek předprodej, protože ušetřit jste mi úplně všichni.
1: Jo. A to jsem ještě neřekl vlastně, kdo tam všechno bude, ale každopádně ještě doplním k té kyvadlové dopravě, že v ten pátek mezi nějakou 16. a 20. to pojede každých 30 minut, potom po 15 minutách, takže je to opravdu komfortní, všude se dostanou. Teď těm vstupenkám, vstupenky vlastně byly v předprodeji za zvýhodněnou cenu do 30. června, teď je permanentka za 950 korun, potom vlastně od září za 1050, v síti Go Out můžou ty vstupenky koupit. Nejlepší ale bude, když půjdou na naše webové stránky www.palavskevinobrani.cz. Tam je přímo nákup těch vstupenek, najdou tam kompletní program, takže ať už se budou těšit na pátek Richarda Millera, Martinu Pártlovou, Horkýže Slíže, Heleniné oči, v sobotu Kandráčovce, nebo Helenu Vondráčkovou, kapelu Poetika, Hodiny, Monkey Business, Janu Kiršner. Já myslím, že opravdu těch lákadel je tolik, ale když zajdou právě na ty webové stránky anebo si stáhnou do mobilu naši novou aplikaci, tak tam mají úplně všechno, udělají si srdíčka, potom jim to bude házet, kdy kam mají jít a bude to úplně bez práce.
0: Zrovna se právě dívám na vaše webové stránky kompletně na ten program a opravdu nevím, kam dřív skočit.
1: No,
0: jako.
1: Budete si muset udělat plán.
0: Asi dřív, ano. Paní ředitelko, moc děkuji za užitečné rady, za pozvání do Mikulova. Ať se letošní ročník vydaří a hlavně, ať vám vyjde skvělé počasí.
1: Já taky moc děkuji za pozvání a těším se na všechny návštěvníky, kteří na Pálavské vinobraní přijedou. Mějte se hezky.
0: Hostem ranní zdy rády byla ředitelka Pálavského vinobraní Petra Bako. Zapište si do kalendářů 11. až 13. září a vyrazte za vínem a kulturou.
2: Rádio Jih. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
3: Hahaha, nábytek od Štacha. A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte prodejové slevy a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dům nábytku štach.cz. Dům nábytku štach.cz.
4: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
5: Hledáte práci se zvířaty? VSV Vracov hledá ošetřovatele hospodářských zvířat. Čeká vás péče o zvířata, krmení, dojení a práce ve stájích. Praxe není nutná, všechno vás naučíme. Nabízíme práci na dobu neurčitou a řadu benefitů. Nástup je možný i hned. Přidejte se k nám. Více informací získáte u pana Jaroslava Blahy na telefonu 722 990 119 nebo na www.navoz-km.cz v sekci kariéra.
6: Přijďte na Sun Day Guláš Fest v sobotu 29. srpna od 15 hodin na Sokolské hřiště v Sokolnicích. Těšit se můžete na vůni poctivého guláše i skvělý program. Vystoupí Joška Šmuka s cymbálkou, Zdeněk Izer se svou zábavnou show, skupiny Rough Boys a Aurox. Přijďte si užít den plný dobrého jídla, hudby a zábavy. Více na sundayfest.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
10: Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
0: Rádio Jih.
1: Rádio Jih.
0: Rádio Jižní Moravy.

0: Čas 8.39 a ve středeční raní z Gerardich i zpěvačka Pink. No a jak už jsme prozradili, dneska v kalendáři velkým písmem vepsáno jméno Ludvík, a tak Ludvíkům na celou jižní a jihovýchodní Moravu blahopřejeme, konkrétně třeba na Břeclavsko, kde jich máme 141, slavit se bude na Vyškovsku, kde máme 33 Ludvíků, Hustopecko jich hlásí 34 a míříme i na Uhersko Hradišťko, kde se bude také gratulovat ve 105 případech. Tak Ludvíkům ještě jednou všechno nej, za chviličku pro ně hudební dárek od Nelly Furtado, pecka Say It Right, jinak na Slovensku pak slaví svátek Lídia. Taky tam moc a moc zdravíme. Máme tady 19. srpna, no a když se, přátelé, podíváme do hudebního kalendáře, musím teda říct, je to docela jízda. Jeden muž pomohl udělat z Backstreet Boys světové hvězdy. Lady Gaga právě v tento den odstartovala svou albovou kariéru a narozeniny slaví hlas jednoho, řekněme, z nejslavnějších rokových odpočítávání všech dob. Dostaneme se tomu, ale musím se přeci jenom zeptat hned v úvodu. Milovali jste chlapecký boyband Backstreet Boys? Tak vězte, že manažera jim dělal hudební producent Lou Pearlman, který 19. srpna 2016 zemřel na zástavu srdíčka. Jeho životní příběh a úspěch z Backstreet Boys ale poznamenalo obvinění z největších a nejdéle fungujících podvodů s takzvanou pyramidovou hrou v historii. Zažili jsme to i v Česku. Díky ní za sebou zanechá dluhy přesahující při dnešním kurzu neuvěřitelných 6 miliard korun. Po zadržení se přiznal ke spiknutí, praní špinavých peněz a nepravdivým výpovědím. Odsouzen byl v roce 2008 k trestu odnětí svobody až na 25 let. Tolik ke kapele Backstreet Boys. Mimochodem toho to byla pecka Everybody. Pařili jsme to na tanečních parketech v letech 90. Teď ale přesuneme se do roku 2008, kdy vydala své první album Lady Gaga. Na desce se objevily hity jako Poker Face, který právě teď slyšíte, Just Dance nebo Paparazzi. Lady Gaga za svou debutovou nahrávku získala hned několik cen Grammy a jak víme, to jsou takový hudební Oscaři. 19. srpna roku 1970 se pak narodila MC Erik, ale nenechte se zmást, nikoli ten ze Slovenska, ale ten z Belgie, konkrétně z projektu Technotrony. Single Pump Up The Jam se v roce 1989 umístil na druhém místě britské hitparády a stal se celosvětovým hitem, který se na začátku roku 90 umístil také na druhém místě známé americké hitparády Billboard Hot 100. No a narozeniny se dneska slaví ve slavné švédské kapele Europe. 19. srpna roku 1963 se totiž narodil její zpěvák, textař a hlavně autor jejich nejslavnějšího hitu The Final Countdown, Joey Tempest. Kdo při této písnice nedržel v ruce kytaru a nejel solo, jako by nebyl. Tak to slyšíte na vlastní uši. I dnes ve středu 19. srpna je ten hudební kalendář neskutečně nabitý. Ale zpátky do reality, jak už jsme říkali, svátek má po celý dnešní den Ludvík. Posíláme hudební dárek. 8 hodin 42 minutky, tady je Nelly Furtado.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Středeční ranní téma v ranní jízdě rádej takové vzpomínkové. Ptali jsme se, kam jste jezdili na tábor jako děti, která táborová místa na jihu Moravy vám zůstala v srdíčku, kde jste zažili třeba první stezku odvahy, první táborovou lásku, nebo první zjištění, že Ešus se opravdu sám neumije.
1: U Lucie to byla nejkrásnější část prázdnin a vzpomínky na celý život a zažila to na Koberově mlýně. A taková myška, ta nám napsala, že Hutisko, Solanec, kopce, příroda, bylo tam moc, moc krásně. Je strašně fajn, že každý si vybere tu svou oblíbenou lokalitu a vzpomíná na ní fakt většinou celý život.
0: Je to tak, na tábor jezdila i Rozálie, píše na Facebooku Rádych rekreační středisko Prudká. Přidává se Vlasta, které také děkujeme, Domanínek, Koberův mlýn, který zmiňovala i Lucie a Vír. Krásné vzpomínky, krásné dětství, to je paráda.
1: Napsal nám taky Iggy, ten vzpomíná na Filipovo údolí za Javorníkem nad Veličkou, tehdy objekt železárny Veselý nad Moravou. V současné době se tam provádí rekonstrukce a modernizace nabytové jednotky, srub ovšem stále vlastní paní Hráčková. Pěkné prostředí a nádherné vzpomínky a úplně první tábor, ten byl Terchová u Dolního Kubina v mých 10 letech, aneb výměný pobyt z Bratislováky.
0: Tak je skvělé, že Iggy může díky rannímu tématu zaspomínat dneska časně z rána. Ptali jsme se, kam jste jezdili na tábor jako děti a Pepin odpovídá: já snad ani nikam. Byl jsem doma tak oblíbený, že mě nikam ani nepouštěli.
1: Já si myslím, že to bylo v něčem trošku jiným, ale nebudu mu to jako brát.
0: Nebo žít v těch krásných dětských letech. Rozhodně ale i Pepinovi děkujeme, že se zapojil do středečního ranního tématu. 9 minut před 9 zapojíme Labuš.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Buš ve středeční ranní jízdě, přesně řečeno ve finále po deváté The Boss Hoss a Little House. Na playlistu je Olivia Rodrigo. A když tady máme středu 19. srpna další letní ráno, tak přidáme i holky. Teď jako další čerstvé jihomoravské zprávy, brněnský zimní stadion na Úvoze má po rekonstrukci za téměř 10 milionů korun. Více už za chviličku Vojta, návrh aktuální předpověď počasí, měly by se vrátit tropické teploty, tedy alespoň kulatá třicítka, tak rozhodně se bude hodit i soutěž. Jejíž výhra vás potěší nejenom v létě, ale i v zimě.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
3: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
4: Ateliér Art Pia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
3: Více na www.tymaturciak.art.
5: Mastra Kovomatkyho. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
6: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
7: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovrán. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
8: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
9: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše, Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
10: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubnělech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubnělech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc v Dubňany.
11: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým. Aktuálně obsazuje pracovní pozice montážník se znalostí angličtiny a elektrikář se znalostí angličtiny nebo němčiny. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s dlouholetou tradicí. Více informací najdete na www.confel.cz nebo volejte 725 934 545 paní Novotná.
12: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 000 korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, Top Centrum Car CZ.
0: Hezkou středovinčujeme, je přesně 9 hodin.
13: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
14: Žně na jižní Moravě končí, výnosy jsou nejnižší za 7 let a brněnský zimní stadion na Úvoze má po rekonstrukci za téměř 10 milionů. Žně na jižní Moravě jsou po 7 týdnech téměř hotové, zemědělcům zbývá sklidit méně než procento ploch. Úroda je ale slabší než loni. Průměrný výnos obilovin klesl z loňských zhruba 6,1 na letošních 5,12 tuny z hektaru. Pod celorepublikovým průměrem je většina obilovin i řepka, výjimkou jsou jarní a ozimý ječmen. Podepsalo se na tom především mimořádné sucho, které začalo už loni na podzim, a také velmi horký konec letošního června. Výnosy většiny obilovin a řepky jsou tak nejnižší za posledních 7 let, kvalitu pšenice i ječmene ale ministerstvo zemědělství hodnotí převážně velmi dobře. Hokejisté v Brně dostanou kvalitnější led. Stadion na Úvoze prošel od dubna rekonstrukcí za téměř 10 milionů korun, jednou z největších ve své historii. Dělníci vybetonovali nový podklad ledové plochy a vyměnili chladící systém i potrubí. Hala už má za sebou zatěžkávací zkoušky a slouží k pronájmu i mládežnickému klubovému hokeji. Úvoz je jednou ze 4 krytých ledových ploch v Brně, do budoucna se řeší také jeho zateplení.
13: Počasí.
0: V půli pracovně prázdninového týdne bude převažovat oblačno, odpoledne ale zase polojasno. Večer jen krátce větší oblačnost a na Blanensku je malá možnost přehánky. Nejvyšší odpolední teploty až tropických 30 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji maximálně 27. No minutku po 9. hodině zdravíme do Břeclavy, kde měříte rovných 20 stupňů Celsia, stejně jako v Bulharech. O stupínek méně 19 máte na Velehradě a Žarošice měří aktuálně 18 stupňů Celsia.
15: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
13: Rádio Jih, doprava.
0: Míříme na Znojemsko do Zlína a také na dálnici D1, zdravíme za volanty. Na Znojemsku za Jevišovicemi směrem od Bojanovic na silnici 2. třídy číslo 361 likvidují hasiči požár nákladního auta a provoz je vedený kyvadlově, tak počítejte se zdržením. Připomínáme ve Zlíně v okružní ulici u křižovatky s Družstevní, kde se srazila 3 osobní auta, i tady počítejte stále s omezením dopravy. No a zhruba 4 km dlouhá kolona stále zůstává na dálnici D1 na 196,5 km, jak už od nás víte, směrem na Jihlavu se tam střetlo osobní auto s nákladním, tak pevné nervy a si hem šťastnou středeční cestu.

0: 9 hodin a 10 minut, zpěvačka Adele na rádiu Jich, co nevidět Olivia Rodrigo a taky holky, anebo Cher. No aby těch bab tady nebylo málo, tak vítám taky Verču, ahoj.
1: Ahoj.
0: Herbe, jak to vyvážel ten Cher dneska?
1: A tak ty jsi tady ještě, no, no tak dobrý.
0: Tak já to moc nezachráním. Ale dámy a pánové, co všechno zvládne obyčejná akuvrtačka?
1: No
0: obyčejná
1: hodně,
0: hlas.
1: Hodně toho
0: co
1: zvládne.
0: Co jsi naposledy vrtala s takovou obyčejnou v uvozovkách akuvrtačkou?
1: Nábytek nějaký jsem se šroubovala. No, už nevím co, ale něco to bylo.
0: No, v Londýně jí dali za úkol, na který by si možná netroufla ani největší domácí kutil a výsledek dokonce skončil rovnou v Guinnessově knize rekordů. I yeah. To dokáže obyčejná akuvrtačka. Dozvíte se za pár minut.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: hodin 18 minut, holky a letní ráno. My tady máme středeční letní ráno. A pokud máte zrovna ještě po ruce nějakou usmívající se kolegyni jako já, neříkám, že máte vyhráno, ale hned je to příjemnější. Ale teď k těm kutilům, protože pokud jste si do teďka mysleli, že taková akuvrtačka je dobrá tak maximálně třeba, já nevím, na poličku z IKEA, kterou jsi přivrtávala ty, tak v Londýně s ní rozhýbali celé londýnské oko. Znáš takové to ruskoje
1: kolo do Londýna?
0: Nekecej, a v tom vajcu jsi jela?
1: No, v tom vajcu jsem nejela.
0: No, ne, jo.
1: Se bojím.
0: Fakt obyčejná, tak dokážeš si to představit, jak je to obrovské.
1: Ano.
0: Já předpokládám, že naši posluchači taky už to někdy třeba viděli v nějakém dokumentu, anebo alespoň na nějaké té fotce, tak obyčejná akuvrtačka rozhýbala celé kolo. A můžete si teďka někteří říkat, dobrý, však je tam nějaká převodovka, kolečko větší, menší, menší, menší, šup a hotové, vyřízené. Ale bacha, technici z jedné německé univerzity napojili běžnou, obyčejnou 20-voltovou vrtačku, nebudu říkat název, na hydraulický, respektive značku, na hydraulický naviják a pustili se do souboje s konstrukcí, která váží až 2100 tun. Jo?
1: Aha.
0: Podmínky Guinnessovy knihy rekordů byly naprosto jasné, protože jak už jsme zmínili před pár minutkama, zapsalo se to do Guinnessovy knihy rekordů. Kolo se musí pohnout minimálně o půl metru. Nakonec se zhruba po půl hodině posunulo rovnou o 2 metry, takže rekord byl doma. Jo? A máme tady takovou ještě trošičku jakože kvízovou otázečku.
1: No.
0: Aby to mělo celé ještě tak trošku jako, řekněme, hollywoodský lesk,
1: no,
0: tak oni použili limitovanou edici vrtačky s podpisem Arnolda Schwarzeneggera. Takže už všichni víme, jakou značku šlo a v kterém tady tom super hypermarketu se to prodává. Takže opravdu platí I'll be back. Ale pro další baterku. No, i když to mimochodem během pokusu vyměnit nesměli. Takže na jednu jedinou baterku prostě šup rozhýbali 2100 tun velkou konstrukci. Já teda nevím, ještě jednu věc jsem zapomněl připomenout, že v tom londýnském oku, kolu, jo, máme českou stopu, protože tu středovou osu toho londýnského oka vyrobila plzeňská Škoda. Jo, takže až tam někdy pojedete, nebo až to zase někdy uvidíte, tak je tam i česká stopa. Ale já nevím, jestli na to mám smůlu, já neříkám, že jsou nějaký kutil, ale jsem tam, když prostě něco přivrtávám, tak pravidelně ta vrtačka udělá, že jakože dojde baterka, jo. Teď vytáhneš tu druhou, která je v tom kufru a zjistíš, že ho taky nemáš nabitou, jako jo. No a potom tady jeden jediný vrut nezavrtáš, jako jo. A tady vezmou, dobře, možná to udělá ten podpis toho Arnolda, rozhýbou celé londýnské oko.
1: Tak to je ale mazec. Dobrý úlet.
0: To jo. Hmm. Dobrá reklama na vrtačku.
1: No
0: jako,
1: by,
0: jako bysme nic neřekli, no.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Dvě minutky po půl desáté po kapela Krištof půlnoční hřích. Ty jsi už dneska stihla udělat nějaký hřích?
1: Ne.
0: Ty jsi překročila
1: maximální
0: povolenou rychlost dneska, jo?
1: Ne, to já nedělám.
0: Já ti nakreslím, tleskám ti a nakreslím ti ten diplom, jo?
1: Děkuju.
0: Za chviličku DJ Team Kamarád anebo Alexandra Sten a třeba taky?
1: Taky třeba odpověď na tu věčnou otázku, jestli je lepší mít pár blízkých přátel anebo hodně známých. My o tom můžeme polemizovat, ale vědci v tom mají jasno.
0: No tak to jsme rádi, že aspoň někdo.
2: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni. Ale to se může rychle změnit. Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Sprantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
10: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98.

0: zpěvačka Leny s krásným chraplákem. Mimochodem zrovna se včera v médiích objevila informace, že Leny má nové album a slibuje zatím nejtvrdší muziku své kariéry. Tak jestli ještě dokáže přitvrdit i s tím hlasem, tak se máme určitě na co těšit.
1: No a teď odpověď na tu věčnou otázku, co teda, pár blízkých přátel nebo hodně známých. Tak vědci provedli 5 studií s více jak 5000 účastníky z celého světa. No a zjistili, že si nemusíme vybírat mezi tím mít hodně kamarádů a nebo mít opravdu jakože pár blízkých. Lidi totiž touží evidentně po obojím zároveň. Jakože mít i široký okruh přátel a i tu emoční blízkost. Takže ta věčná otázka, jestli pár dobrých přátel nebo spoustu těch, jakoby, no ne povrchních, ale prostě víš, takových těch jenom, tak naše tělo chce obojí. A ještě teda tam mají jeden překvapivý takový detail, že 75% Američanů je spokojeno s počtem přátel, které má, ale jenom 56% je spokojeno s časem, který s nimi tráví.
0: Času je vždycky málo, ten den má jenom 24 hodin, že? Ale tady se zase ukazuje, jak je člověk skromný. Chce všechno.
1: No, všechno každého
0: vašku trošku.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

pokračujem z rádia Jich, jsme v půli pracovního týdne, už se nám to láme. Tak, aby nám ten dnešní den ubíhal tak nějak příjemně, tak si dáme i po 10. hodině další várku hitů pro dobrou náladu a z nich nás čekají třeba Depeche Mode a jejich Enjoy the Silence. Shakira přidá hit.

0: Moravské zprávy Rádia Jih a v nich nám prozradí třeba to, že Břeclavy Dubňany řeší likvidaci invazivního pajasanu.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Top Centrum Car Kyjov nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi.
4: Hahaha, nábytek od Štacha.
5: A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte výprodejové slevy a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dům nábytku Štach.cz. Dům nábytku Štach.cz.
6: Hi, a jedu!
7: Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sprchový gel Nivea 250 ml za 44,90 a šeba kapsičky pro kočky 40 kusů za 449,90. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
10: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na Ticketportálu.
11: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
12: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. Allegro, to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
0: Máme přesně 10 hodin a z rádia Jih přijeme krásnou středu.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Břeclav i Dubňany řeší likvidaci invazního pajasanu a Brno skoncuje s nebezpečným parkováním u areálu Zetoru v Líšni. Břeclav i Dubňany řeší likvidaci invazního pajasanu. Právě konec srpna a září jsou totiž pro zásah nejvhodnější. Strom nestačí jen pokácet, z pařezu a kořenů může znovu silně obrážet. Proto je nutné předchozí odborné ošetření a následná kontrola. Dubňany žádají obyvatele, aby ošetřené stromy nekáceli, ale hlásili jejich výskyt například na městském úřadě. V Břeclavi lze nálezy na veřejných místech hlásit technickým službám, na soukromých pozemcích odpovídají za omezení šíření jejich majitelé. Brno skoncuje s nebezpečným parkováním u areálu Zetoru v Líšni. Auta dnes stojí i v části křižovatky naproti zastávce Zetor Smyčka a zhoršují výhled na přechod i do Trnkovy ulice. Město proto nechá přechod znovu vyznačit, zakáže v problematické části stání a plochu vyšrafuje. Cílem je zlepšit přehlednost i bezpečnost chodců a řidičů. Práce mohou začít zhruba za 10 dní, až bude opatření nabité právní moci.
14: počasí.
0: Převažovat bude dneska oblačno, odpoledne očekáváme polojasno a teploty v Jihomoravském kraji až 30 stupňů a ve Zlínském na nejvýš 27. Co se týče teplot právě teď, 9:40, tak Žarošice hlásí 18, Velehrad 19 a Břeclav i Bulhary po 20 stupních Celzia.
3: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
2: Rádio Jih, doprava.
0: A zdravíme taky za volanty, opatrní buďte na Znojemsku a to hned na dvou místech. V Tavíkovicích na místní komunikaci havarovalo osobní auto, projíždíte tudy. Opatrně a ještě na Znojemsku na výjezdu z Vítonic na Oleskovice se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením. Buďte opatrní a ať už strčíte kamkoliv, přijem z Rádia Jih šťastnou cestu.
2: Hrajeme hit.

0: nejnovějším hitem Daj Daj. Další muzika už za malý moment. No a taky se podíváme na jednoho neobyčejného návštěvníka na jedné čerpací stanici. Na benzinku ve Zlínských Loukách totiž dorazil zákazník, který si ale rozhodně nepřijel natankovat. Představte si, že strážníci tam odchytávali velkého havrana, no a jak se to dělá, jim nakonec musela ukázat zaměstnankyně Zlínské zoo. Detaily k tomu na vlnách Rádia Jih za pár minut, tak zůstaňte s námi a krásné dopoledne.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: posloucháte s rádiem Jich, rádiem Jižní Moravy. No a na čerpací stanici ve Zlínských Loukách zavítal jeden hodně neobvyklý zákazník, a sice velký havran. Nejdřív si proletěl prodejnu, potom se vydal mezi auta, no a nakonec se usadil přímo na hlavové opěrce řidiče v jednom z vozů. Strážníci se ho snažili nalákat do přepravního boxu na piškoty, havran ale chvilku poskakoval po benzínce a chvilku jim zase utekl na střechu, no prostě nedařilo se. No a když už se zdálo, že odchyt bude ještě na hodně dlouho, tak se do akce vložila jedna přihlížející žena se slovy: já už se na to nemůžu dívat. No a ukázalo se, že jde o zkušenou zaměstnankyni z Zlínské zoo, která ptáka během chvilinky dostala do boxu. Poněkud rozladěný havran potom zamířil do zlínského útulku pro zvířata v nouzi. No tak ještě, že se to tak pěkně sešlo a že na místě byla zrovna paní ze zoo, která si s havranem zkušeně poradila. Posíláme pozdravy z rádia Jich do Zlína a taky do celého zlínského i jihomoravského kraje posíláme Evu Farnou a Neříkej, co má se stát.
1: Rádio Jich. Rádio Jižní Moravy.

okamžiku Shariem, Andrea Bocelli s Davidem Guettou nebo Juanes. No a víte co? Jižní Morava slaví úspěch.

0: českým komunitám. A my si o nich i o tom, co dělají, povíme víc tady u nás na rádiu jich už za několik málo minut.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
3: A na delfíny?
4: Do zoo?
3: Kde fakt? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 km?

0: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
2: Před lety u Mikulova pod pergolou zase znova. Vinař pro vás v sklepě chystá skvělá vína, poetická. Přispěchejte, hola hola, karavany louka volá. Sami víno zakoupíte, ve dne v noci uvidíte. Klobás škvárky, grill se hřeje, obsluha se hezky směje. Bicykl už se vám spíná, těší se sedlecká vína.
3: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
4: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na Ticket portálu.
5: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.

0: klidu sladíte rádio Jih, rádio Jižní Moravy. No a představte si, že kousek Moravy se dostal až do Spojených států. Lidové malerečky Zuzana Tesaříková z Kyjova a Hana Glozová tam reprezentují moravské kulturní dědictví a na workshopech učí ornamentiku a vyšívání, a to zájemce převážně z českých komunit. Ale jak sami holky říkali, občas se stane třeba i to, že přijde americká žena, ale s českým manželem. No a Zuzana se věnuje hlavně tradičním kyjovským ornamentům, v poslední době taky motivům z podluží a malování krojových doplňků. No a Hana zase propojuje malbu s ruční i strojovou výšivkou a zaměřuje se především na lidové kroje a květinové motivy. Cestu jim umožnil nadační fond Moravská krása, který podporuje tradice naší krásné Jižní Moravy. Takže moravská lidová tvorba tentokrát nezůstala jenom doma, ale můžou ji obdivovat až za oceánem. My holkám gratulujeme, užijte si to v Americe a my si teď na vlnách rádia jich budeme užívat další muziku. Hezkou středu.
1: Město Veselí nad Moravou zve na oslavy 770 let od první písemné zmínky o městě, které se uskuteční od 21. do 23. srpna. Čekají vás slavnostní trhy s doprovodným programem, vernisáže, bohatý kulturní program pro všechny generace i řada dalších atrakcí. Přijďte společně oslavit významné jubileum města. Více informací najdete na www.veselí-nad-moravou.cz. Vinaři z Ratíškovic zvou všechny kamarády i přes polní na otevřené sklepy do Ratíškovic. V sobotu 22. srpna od 13 hodin ožije Slavín vínem, cymbálem a moravskou náladou. Čeká vás 16 vinařů, 160 vzorků vín a 3 cymbálové muziky. Zvýhodněné vstupenky koupíte na webu vinoratiskovice.cz nebo na pokladně v den akce. Ratíškovský festiválek a mini food festival se koná v pátek 4. září od 17 hodin na letním parketu v Ratíškovicích. Vystoupí Adam Mišík, Barbora Poláková, Martina Pártlová a David Málek. Těšit se můžete na burgery, grilované a mexické speciality, palačinky i míchané drinky. Vstupenky koupíte přes SMS ticket nebo v obecní knihovně v Ratíškovicích. Pro parkování přednostně využijte areál cihelny. Cirkus Metropol přijíždí do Hodonína. Od 20. do 23. srpna vás na ulici Legionářů čeká velkolepé představení v klimatizovaném šapito. Těšte se na duo Štipka, umělce na koních a držitele bronzu z největšího cirkusového festivalu světa v Monte Carlo. Artisty, tygry, velbloudy, arabské koně a další. Představení jsou ve čtvrtek, pátek a sobotu od 18, v neděli od 11 hodin. Více na www.cirkusmetropol.eu.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Když jsem se v 6 letech rozhodoval, co dál budu dělat, řekla moje máma, přestaň provokovat, já mám jednu známou, a ta řekla, hele, děti teď tancují na zvláštní škole, a to její kamarádka měla hezkou dceru. Říkal jsem si, kámo, no ty vole, tu beru, od té doby stojím na parketu 3x týdně, a i když je to

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: zpříjemňovat tu následující, to znamená 11. hodinu. Bude to například skupina Mandraže a jejich Šrouby a Matice. Olivia Dean přidá hit Man I Need. A na playlistu taky Gina G a Just a Little Bit. Hradu čeká rekonstrukce hráze za 640 milionů, přinese dopravní omezení. Tak například o tom budou dnešní Moravské zprávy rádia i podání Vojty Ošlejška. Tak zůstaňte s námi, užívejte muziku a mějte krásnou středu.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
4: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým. Aktuálně obsazuje pracovní pozice montážník se znalostí angličtiny a elektrikář se znalostí angličtiny nebo němčiny. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s dlouholetou tradicí. Více informací najdete na www.confel.cz nebo volejte 725 934 545 paní Novotná.
5: Přijďte na Sunny Day Guláš Fest v sobotu 29. srpna od 15 hodin na Sokolské hřiště v Sokolnicích. Těšit se můžete na vůni poctivého guláše i skvělý program. Vystoupí Joška Šmuka s cymbálkou, Zdeněk Izer se svou zábavnou show, skupiny Rough Boys a Aurox. Přijďte si užít den plný dobrého jídla, hudby a zábavy. Více na sunnydayfest.cz.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
10: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
0: Posloucháte Rádio Jih a my vám přesně v 11 hodin přejeme krásné dopoledne.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Brněnskou přehradu čeká rekonstrukce hráze za 46 milionů, přinese dopravní omezení a nemocnice ve Zlíně a Uherském Hradišti lákají zdravotníky na dostupné bydlení. Hráz Brněnské přehrady se 15. září úplně uzavře pro auta, cyklisty i pěší. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce za více než 46 milionů korun, která potrvá až do konce roku 2027. Řidiči budou jezdit objížďkami přes Kníničky nebo Rozdrojovice, pěší a cyklisté se na druhou stranu dostanou po lávce vzdálené asi 800 metrů. První omezení přijde už 31. srpna, kdy se kvůli údržbě malé vodní elektrárny částečně uzavře vozovka a chodník, průjezd aut zůstane zachovaný. Samotná oprava téměř 90-leté hráze zahrne novou hydroizolaci, vozovku, zábradlí, osvětlení i vodovodní potrubí. Nemocnice ve Zlíně a Uherském Hradišti lákají zdravotníky na dostupné bydlení. Baťova nemocnice od poloviny prázdnin využívá opravenou ubytovnu s 22 garzonkami a dvěma dvoupokojovými byty. Její rekonstrukce stála 33 milionů korun. Obměnou mají v příštích dvou letech projít také další dva stejné bytové domy, kde budou i parkovací místa. Ještě větší kapacitu pak nabízí Uhersko-Hradišťská nemocnice. Ta má aktuálně 116 vlastních bytů a dalších 21 pronajatých od Zlínského kraje. Do budoucna chce poskytovat také polifunkční dům s dalšími 36 byty pro zaměstnance.
2: Rádio Jih. Počasí.
0: Převažovat bude oblačno, odpoledne očekáváme polojasno a teploty v Jihomoravském kraji dneska vyšplhají na maximálně 30 stupňů a ve Zlínském na 27. Aktuálně Brno a Dambořice 19, Bílovice u Uherského Hradiště 20 a Lanžhot 21 stupňů Celsia.
12: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
2: Rádio Jih, doprava.
0: Hezké doprava.

Věříme, že máte s rádiem jich pohodové středeční dopoledne. O další pohodu se postará další muzika. No a o šrumec se zase postaralo muži v Brně.

0: 14. srpna v aktuálním čase 11 hodin a 17 minut skoro. No a představte si, že poněkud nejistou odpověď dostali strážníci v pondělí večer v brněnských Černovicích. Podle svědka tam měl 33-letý muž rozbít zpětné zrcátko zaparkovaného Mercedesu. Když ho hlídka oslovila, tak bylo ve společnosti 25-leté ženy a vysvětloval jim, že oba čekají na sanitku kvůli ženiným zdravotním problémům. Oba ovšem taky nadýchali přes 1,5 promile alkoholu. No a co na poškozené zrcátko řekl muž? Že vlastně neví, jestli ho rozbil, ale možné to je. Strážníkům se nakonec podařilo spojit s majitelem auta, který škodu odhadl na 5 000 korun, no a muž je teďka podezřelý z majetkového přestupku a případ budou řešit úředníci. Zas si ale jako myslím, že partneři a partnerky policistů a policistek mají celkem vyhráno, protože ty jejich protěžky chodí domů s velice zajímavými historkami. Samozřejmě vzhledem k mlčenlivosti bez nějakých velkých detailů. Tak my všechny policisty a policistky z rádia jich zdravíme a posíláme teď už z našeho playlistu Olivia Dean s hitem Man I Need.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pátkový hit Just a Little Bit, za moment Pokáč, Kygo, anebo Teddy Swims. No a jestli máte rádi dobré jídlo, pití, muziku a taky švestky a k tomu máte tenhle víkend volný, tak dobře poslouchejte. Vizovice totiž budou od pátku do neděle patřit Muzice, Frgálům, Slivovici a samozřejmě Trnkám. Bude se tam totiž konat trnkobraní a letos dorazí třeba Olympic, Tři sestry, No Name anebo Xin Leaks a chybět nebude ani legendární soutěž v pojídání trnkových knedlíků. Co všechno se chystá, to prozradíme na rádiu již za malou chvíli a za moment taky Pokáč a jeho solitér.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéka a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě

0: včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
2: Haha, nábytek od Štacha. A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte výprodejové slevy a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dům nábytku Štach.cz. Dům nábytku Štach.cz.
3: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
4: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na Ticketportálu.
5: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
0: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105,1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
6: Rád bych si koupil cukrovou.

díky za to. No a jestli máte rádi léto, muziku, dobré jídlo a trochu té valašské atmosféry, tak si můžete o víkendu udělat výlet do Vizovic. Od pátku 21. do neděle 23. srpna, tam bude totiž Trnkobraní. A hudebně je letos opravdu z čeho vybírat. V pátek zahrají Tři sestry, Support Lesbians nebo Domácí premiér, v sobotu pak Olympic, No Name, Sindl X, René Dank a spoustu dalších. Neděle bude ve znamení folkloru a valašské muziky vystoupí Fleret se Zuzanou Šulákovou, Vlasta Rédl a nebo Do Cuku. A právě v neděli je vstup zdarma. No ale je to Trnkobraní, takže samozřejmě není jenom o koncertech. Centrem Vizovic projde řemeslný jarmark, budou se vařit povidla, pect a ochutnávat frgály, jezdit trnkovláčkem a trnkobusem a otevře se taky Vizovický zámek nebo likérka Rudolf Jelínek. No a nesmíme zapomenout na jednu z nejslavnějších disciplín celého festivalu, a to velkou cenu Vizovic v pojídání trnkových knedlíků, kterou letos povede kuchař a bavič Ivan Vodochodský.

0: opravdu doslova okoštovat Vizovice, tak od pátku do neděle máte ideální příležitost. Promyslete to, jestli tam máte volno, tak to určitě stojí za zvážení. No a teď už na rádiu jich Evanescence a Bring Me to Life.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

vám poledne, my přejeme krásné ještě pár minut dopoledne, no a dáme si ty taky ochutnávku muziky, která nám zase bude příjemňovat tu první odpolední hodinku. Bude to třeba zpěvačka Taylor Swift s hitem The Fate of Ophelia.

0: Vojta Ošlejšek přidá středeční Moravské zprávy rádia a prozradí nám v nich třeba to, že ve finále krajské soutěže Cena za krajinu bojuje 10 projektů.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
3: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
4: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
3: Více na www.tymaturciak.art.
5: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
6: Zajferu, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
7: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
8: Hledáte práci se zvířaty? VSV Vracov hledá ošetřovatele hospodářských zvířat. Čeká vás péče o zvířata, krmení, dojení a práce ve stájích. Praxe není nutná, všechno vás naučíme. Nabízíme práci na dobu neurčitou a řadu benefitů. Nástup je možný i hned. Přidejte se k nám. Více informací získáte u pana Jaroslava Blahy na telefonu 722 990 119 nebo na www.navos-km.cz v sekci kariéra.
9: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
13: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 000 korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
0: Z rádia jich přejem dobrou chuť, za necelé 3 minutky bude 12 hodin.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
14: Ve finále krajské soutěže Cena za krajinu bojuje 10 projektů a Masarykova univerzita v Brně se dotáhla na pražskou Karlovu. Ve finále krajské soutěže Cena za krajinu bojuje 10 projektů. Lidé mohou až do 5. září hlasovat například pro úpravy poblíž Úval u Valtic, kde přibylo 318 stromů a téměř 5 hektarů květnaté louky. Další projekt obnovil více než 230 stromů a stovky keřů v Mikulčicích, kudy se v minulosti prohnalo tornádo. V Hruškách pak vysadili přes 1000 stromů a 1500 keřů a obnovili také tůně, rybník nebo větrolam. U Mikulova vznikají stromořadí, prostředí, sady, polní cesty a další prvky, které mají omezovat erozi a pomáhat zadržovat vodu. V Boleradicích zase dobrovolníci obnovili 5 zaoraných cest a vysadili přes 200 stromů a stovky keřů. O vítězi rozhodnou lidé prostřednictvím internetového hlasování. Masarykova univerzita v Brně zaznamenala svůj dosud nejlepší český výsledek v prestižním šanghajském žebříčku. V tuzemském srovnání se o první místo dělí s Pražskou univerzitou Karlovou. Ve světě se pak brněnská škola už po páté za sebou udržela mezi 500 nejlepšími univerzitami. Patří přitom k málu českým vysokým školám, které svou pozici obhájily, zatímco většina ostatních si pohoršila.
0: Počasí. Odpoledne očekáváme většinou polojasné, občas ale i oblačné a můžou se výjimečně objevit slabé přehánky. V průběhu večera bude oblačnosti ubývat a co se teplot týče, tak v Jihomoravském kraji dneska naměříme na nejvýš 30 stupňů a ve Zlínském 27. V tuto chvíli Uherské Hradiště, Vacenovice a Boršice hlásí 21 stupňů a Moravská Nová Ves 22.
7: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
0: Rádio Jih, doprava. Hezké poledne taky na cesty a s komplikacemi počítejte v tuto chvíli ve Zlíně a v Brně. Ve Zlíně v Gahurově ulici na křižovatce s Výletní se srazila dvě osobní auta, počítejte tady s omezením. A v Brně v Merhautově ulici u křižovatky s Hořejší bourala taky dvě osobní auta. Na místě je policie a provoz je částečně omezený. Tak s tím počítejte a ať už frčíte kamkoliv, přejem z rádia jich šťastnou cestu a dobře dojďte.

že posloucháte Rádio Jih. Před námi je už za malou chvíli spousta muziky a taky středeční vinařovo okénko se Zbyňkem Kopečkem. No ale ještě předtím si povíme o problému, který aktuálně řeší v Brně. Brna se totiž teďka bojuje o strom, konkrétně o jinan dvoulaloční neboli ginkgo bilobu, který na Slovákově ulici roste zhruba už 30 let a je tady součástí stromořadí. No a pro místní má velkou hodnotu a to mimo jiné i kvůli ochlazování ulice ve vedrech. V ulici roste teďka 9 z původních 10 jinanů a podle památkářů je celé stromořadí v městském prostředí poměrně dost ojedinělé. No a proč se plánuje jeho vykácení? Důvodem je oprava kanalizace. Podle brněnských vodáren a kanalizací kořeny stromu zasahují přímo do kanalizační přípojky a jiné technické řešení, které by umožnilo strom bezpečně zachovat, prý není možné. Kácení už úřad povolil, co ale kritizují místní.

0: hřivnáče. Hřivnáče. A dokud ho mládě neopustí, tak strom se podle rozhodnutí kácet nesmí. Vodárny zároveň ujišťují, že ostatních 8 vzrostlých jinanů zůstane stát a za pokácený strom mají v ulici přibýt 2 nové ambronie. Ovšem pochopitelně pro místní je těžké přijmout, že 30 let rostoucí strom nahradí 2 malé nové výsadby. A možná jste zaznamenali, že ona se podobná situace stala i v brněnských Žabovřeskách nedávno, kde se měl kácet jeden strom a těsně před koncem té stavby z nějakého důvodu pokácela firma z ničeho nic všechny ty stromy. A ano, plánuje se tam výsadba nových, nebo už se možná vysadili, to nevím, ale jako než ty nové stromky budou plnit takovou funkci, jak ty staré, tak to si ti obyvatelé ulice pěkně dlouho počkají. Jako osobně se jim nedivím, že jsou naštvaní a takovéhle situace, že se prostě potřebuje něco opravit a zasahuje do toho ten strom, se dějí i jinde, protože prostě logicky a v okolních státech se to děje a tam se ty řešení najít dají, takže nevím, no, možná kdyby se chtělo, nebo možná ne, nevím, uvidíme. Co taky uvidíme, nebo spíš uslyšíme, je na rádiu jejich další muzika, takže tady je zpěvačka Taylor Swift a její hit The Fate of Ophelia.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Čech uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu Rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Dnes si připomeneme náš loňský trhák, takovou malou revoluci ve výrobě vína, kterou jako jediní již víc než rok nabízíme ve Vinařském domě. Jde o přípravek v biokvalitě, který dokáže jemně a přitom účinně zastavit fermentaci vína, aniž by narušil jeho chuť. Při použití tohoto přípravku už nemusíte vysoce přesířit víno, abyste zastavili kvašení, a tak už se nemusíte bát, kolik zůstane ve víně navázané síry. A taky jak dlouho a jestli vůbec se z toho šopu víno dostane, zda nebude strhlá barva a jestli nepřilákáte sirku. Jde o přípravek Fermstop, který konečně zlomil hráz i při výrobě vín se zbytkovým cukrem. Hráz mezi technologicky špičkovými vinařskými firmami a drobnými vinaři, protože už i oni si mohou přesně doladit, kdy chtějí víno zastavit, a to bez síry. Fermstop obsahuje přírodní mastné kyseliny, které najdeme třeba v ořechách nebo v mateřském mléce. Tyto kyseliny mají jedinečnou schopnost zasáhnout přímo do procesu fermentace. Jakmile se Fermstop dostane do kvasícího moštu, proniká do buně kvasinek, narušuje jejich vnitřní prostředí a postupně je zastavuje. A co je na tom nejlepší? To vše se děje bez toho, aby se změnila chuť vína. Pro vinaře to znamená jednu skvělou věc, možnost snížit množství konzervačních látek, jako je oxid siřitý, což je obrovské plus nejen pro kvalitu vína, ale i pro zdraví nás, konzumentů. V malých vinařstvích, kde nejsou k dispozici drahé technologie, jako je chlazení nebo sterilní filtrace, je Fermstop hotovým požehnáním. Umožňuje vyrábět vína se zbytkovým cukrem, která jsou čistší a přirozenější. Představte si ten okamžik, kvasící mošt, který má vše pod kontrolou příroda, náhle ovládne jemný zásah Fermstopu. Fermentace se zpomalí, víno si uchová svou bohatou chuť a přitom zůstane tak čisté, jak jen může být. Tento přípravek vám umožní vytvořit víno, na které budete skutečně pyšní, takže milí vinaři a milovníci vína, Fermstop je tu, aby vám přinesl to nejlepší z přírody, přímo do vaší sklenky. Je to cesta ke špičkovým vínům, a to i se sladším koncem. Tady můžete nechat rozvinout i korpulentnější typ vína ze zralých hroznů a nemusíte se bát, že síra vaší práci znehodnotí. Fermstop vymysleli a v život uvedli špičkoví odborníci Mendelovy univerzity v Brně. Je důkladně vyzkoušený, velmi moderní a hlavně velmi zdravý produkt. Nabízíme ho v balení na 100, 500, 1000 a dokonce i 10 000 litrů moštu. Takže už žádná stačí vína s navázanou sírou. Fermstop zařídí, aby byla zlatá a zářivá, stejně jako je naše Morava, která umí dát takovéto krásné vína. Od mikrofonu Rádia Jih přeje hezký den Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dumňany.
0: Vinařovo okénko na Rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z Vinařského domu v Dumňanech.
2: www.vinařskydum.cz.
3: Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem.
0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaž perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaž perutě a

0: žádnou várku muziky. Stejně tak jsme nabití informacema od Zbyňka Kopečka z dnešního dílu Vinařova okénka. No a myslím, že jestli chcete tenhle víkend někam vyrazit, tak to rozhodování budete mít těžké, protože se toho děje spousta a dít se něco bude taky ve veselí. Veselí nad Moravou totiž slaví 770 let a od pátku do neděle nabídne koncerty, letní kino, historický program a taky slavnostní otevření opraveného náměstí. Za chvilku přidáme pár tipů na rádiu, co si tam rozhodně nenechat ujít.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Poslouchá totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio.

0: více info na www.radiojich.cz.
1: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
2: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Sprandl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibol zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.

30 minut, no a míříme za dalším tipem na tenhle víkend. Veselí nad Moravou slaví 770 let od první pečetní zmínky. No a na víkend připravilo třídenní program. Začne už v pátek na Bartolomějském náměstí folklorem, kapelou Bylo nás pět a vystoupením VUS Ondráš. Večer bude na nádvoří Městského muzea ještě letní kino. No a sobota potom nabídne hudbu už od rána, odpoledne slavnostní vernisáž výstavy o historii města a večer třeba koncert renesanční hudby v kostele svatého Bartoloměje. Největší porce programu ale přijde v neděli. V zámeckém parku budou odpoledné hry a soutěže pro děti, v centru vyhlídkové kolo, provazochodci, živé sochy, historická kola a nebo veteráni. 17 hodin se potom slavnostně otevře zrekonstruované náměstí Míru a večer tam zahraje Mňága a Žďort nebo Alf Karlsson s Jiřím Kotačou.

0: další muziku a jste už za malý moment kapela Miraj a jejich malinovej syrup.
1: Město Veselí nad Moravou zve na oslavy 770 let od první písemné zmínky o městě, které se uskuteční od 21. do 23. srpna. Čekají vás slavnostní trhy s doprovodným programem, vernisáže, bohatý kulturní program pro všechny generace i řada dalších atrakcí. Přijďte společně oslavit významné jubileum města. Více informací najdete na www.veselí-nad-moravou.cz. Město Polešovice vás srdečně zve v sobotu 22. srpna na večerní otevřené sklepy. Od 18 hodin pro vás bude otevřeno 14 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a k poslechu vám zahrají cymbálové muziky Dolňáci a Liša. Přijďte si užít příjemný letní večer plný vína, hudby a dobré nálady. Více informací najdete na webu www.polešovice.cz. Cirkus Metropol přijíždí do Hodonína. Od 20. do 23. srpna vás na ulici Legionářů čeká velkolepé představení v klimatizovaném šapito. Těšte se na duo Štipka, umělce na koních a držitele bronzu z největšího cirkusového festivalu světa v Monte Carlo. Artisty, tygry, velbloudy, arabské koně a další. Představení jsou ve čtvrtek, pátek a sobotu od 18, v neděli od 11 hodin. Více na www.cirkusmetropol.eu.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Veronika Prostánová přeje od mikrofonu rádia jejich hezké středeční odpoledne. Už jenom 2 dny a máme tady víkend. Kdo se těší, tak ruce nahoru. Nevidím, ale kdybych je viděla, tak věřím, že je jich dost. No a dost bude taky muziky po 13. hodině, tak si teď dáme malou ukázku. Zazní nám třeba Michael Jackson a jeho They Don't Care About Us. Dermot Kennedy přidá i Funeral. No a na playlistu máme taky Evu Farnou, kapelu Mirai a jejich Vzpomeneš si. A Brno skoncuje s nebezpečným parkováním u areálu Zetoru v Líšni. O tom a nejen o tom budou dnešní humorovské zprávy rádia jejich podání Vojty Ošlejška. Krásné odpoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž rádio jich a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od rádia jich a klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat rádio jich od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
3: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubnělech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubnělech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a 4Pub and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
4: Někdy stačí pár změn, by byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
0: Máme přesně 13 hodin a z rádia jí přejeme krásné středeční odpoledne.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: Břeclav i Dubňany řeší likvidaci invazního pajasanu a Brno skoncuje s nebezpečným parkováním u areálu Zetoru v Líšni. Břeclav i Dubňany řeší likvidaci invazního pajasanu. Právě konec srpna a září jsou totiž pro zásah nejvhodnější. Strom nestačí jen pokácet, z pařezu a kořenů může znovu silně obrážet. Proto je nutné předchozí odborné ošetření a následná kontrola. Dubňany žádají obyvatele, aby ošetřené stromy nekáceli, ale hlásili jejich výskyt například na městském úřadě. V Břeclavi lze nálezy na veřejných místech hlásit technickým službám, na soukromých pozemcích odpovídají za omezení šíření jejich majitelé. Brno skoncuje s nebezpečným parkováním u areálu Zetoru v Líšni. Auta dnes stojí i v části křižovatky naproti zastávce Zetor Smyčka a zhoršují výhled na přechod i do Trnkovy ulice. Město proto nechá přechod znovu vyznačit, zakáže v problematické části stání a plochu vyšrafuje. Cílem je zlepšit přehlednost i bezpečnost chodců a řidičů. Práce mohou začít zhruba za 10 dní, až opatření nabude právní moci.
1: Počasí.
0: Odpoledne očekáváme většinou polojasné, občas ale i oblačné a můžou se výjimečně objevit slabé přehánky. V průběhu večera bude oblačnosti ubývat, no a teploty v Jihomoravském kraji vyšplhají dneska na nejvýš na 30 stupňů a ve Zlínském na 27. Právě teď Šakvice a Moutnice hlásí po 21 a Hodonín i Sudoměřice po 23 stupních Celsia.
7: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké odpoledne taky řidičkám a řidičům, no a buďte opatrní v tuto chvíli.

vám teď na rádiu zpříjemnili středeční odpoledne, no a nás kromě další muziky čeká taky jeden případ z Brna.

0: Rádio Jižní Moravy. Díky za to. No a jeden dost zvláštní případ řešili v úterý odpoledne v brněnští strážnici u Antroposu. Na trávě poblíž zastávky seděl 54-letý muž, který nedokázal mluvit ani se postavit. Dechová zkouška ukázala 1,4 promile, jenomže strážníci z něj necítili alkohol, ale silný zápach acetonu. Vedle muže potom našli plastovou lahev s neznámou tekutinou, která podle zápachu připomínala ředidlo. Muž jim následně potvrdil, že ho vypil, ale proč to udělal, v tu chvíli vysvětlit nedokázal. Strážníci proto přivolali záchranku, kontrolovali jeho základní životní funkce a snažili se ho udržet vzhůru, no a zdravotníci ho po vyšetření převezli do nemocnice. Tak snad bude pán brzo v pořádku. My do naší jihomoravské metropole po frekvenci 101 FM z rádia zdravíme a na celou jižní i jihovýchodní Moravu posíláme Evu Farnou s kapelou Miraj a jejich Vzpomeneš si.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 29 minut aktuálně. No a jestli máte rádi street food, dobré pití a pohodovou muziku, tak se v sobotu vydejte do Lednice. V ulici Valdická se tam koná vůbec první ročník lednických pouličních slavností. Začíná se v sobotu 22. srpna v 10 hodin v prostoru před kavárnou Coffee Square. Těšit se můžete na stánky s několika druhy kuchyní, k tomu víno, proseko anebo vychlazené pivo. A celou atmosféru doplní živá hudba a i děti klidně vemte, protože i pro ně bude připravený program. Takže pokud si chcete v podstatě už závěr prázdnin užít venku s něčím dobrým v ruce, tak lednické pouliční slavnosti můžou být v sobotu takový dobrý tip. Krásné odpoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí

0: www.radiojich.cz. Vyhrajte si! Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
1: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
2: Přijďte na Sunday Guláš Fest v sobotu 29. srpna od 15 hodin na Sokolské hřiště v Sokolnicích. Těšit se můžete na vůni poctivého guláše i skvělý program. Vystoupí Joška Šmuka s cymbálkou, Zdeněk Izer se svou zábavnou show, skupiny Rough Boys a Aurox. Přijďte si užít den plný dobrého jídla, hudby a zábavy. Více na sunnydayfest.cz.
3: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tofife v Byla klubu od dvou kosů za 29,90 za kus a hroznové víno bílé 1 kg za 39,90. Byla, to dobré začíná u nás.
9: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105,1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98.

0: 43 minut doznívá nám zpěvačka Shakira, naproti mě taky Vlasťa. Čau Vlasti.
1: Nazdar Verčo, zdravím tebe, samozřejmě všechny posluchače rádia jich. Pojďme na ty slova pospátku, protože já mám tady jednu veselou příhodu spojenou s přípravou na dnešní vysílání, jo?
0: Aha, no, no, tak no. Jo, takže nebudem to zdržovat. Inecák.
1: Inecák.
0: Inecák.
1: Kácení.
0: Ano, idažomortes.
1: Stromořadí.
0: Ano, protože já jsem dneska měla vstup, jak se kácí zase nějaké stromy v ulicích a lidem to vadí, že jo, protože prostě tam pak to neochlazuje, nedělá to stín. Tak jsem si na tebe hnedka ale vzpomněla, protože jsme se tady o tom nedávno bavili, že jo, chodíš z toho vlaku.
1: Ano, co bychom ještě zabetonovali.
0: No, přesně.
1: A prosím tě, tak já teda, jestli můžu, tak já jsem se připravoval na to dnešní vysílání, že jo, a protože poslední vstup je pozvánka do kin, tak jsem se podíval taky, co budou promítat kina. Aha. A teďka jsem narazil na film, o kterém se píše. Legendární Robin Hood se potýká se svou minulostí, protkanou zločiny a zabíjením. Těžce zraněný po bitvě, o níž si myslel, že bude jeho poslední, se ocitá v péči tajemné ženy. Název filmu je Smrt Robina Hooda.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Máme 13 hodin 56 minut, já jsem Vlastně Macík a to znamená, že v tuhletu chvíli už se o vás budu starat na plné gule, jak by si řekl, jak by se řeklo na Slovensku. Tak co si zahrajeme za muziku právě po 14. hodině? Bude třeba Lucie Šrouby do hlavy? Jenom připomínám, kdyby náhodou Lucie Šrouby do hlavy hrála dvakrát za sebou, tak volejte do studia 518-345-678, protože pro vás, pokud budete první, budeme mít klimatizaci v hodnotě 25 tisíc korun. Bude taky Alexia Ulalala. A co se týká novějších věcí, Joe End of Beginning. Vojta Ošlejšek má pro vás připraveny další humorovské zprávy, v nich mimo jiné informace také o tom, že nemocnice ve Zlíně a v Uherském Hradišti lákají zdravotníky na dostupné bydlení. Tak si počkejte na podrobnosti.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 tisíc korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Mastra Kovomatkyho. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
4: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
5: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
6: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým. Aktuálně obsazuje pracovní pozice montážník se znalostí angličtiny a elektrikář se znalostí angličtiny nebo němčiny. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s dlouholetou tradicí. Více informací najdete na www.confel.cz nebo volejte 725 934 545 paní Novotná.
7: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
8: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
0: Hezké odpoledne, bylo přesně 14 hodin.
2: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
9: Brněnskou přehradu čeká rekonstrukce hráze za 46 milionů, přinese dopravní omezení a nemocnice ve Zlíně a Uherském Hradišti lákají zdravotníky na dostupné bydlení. Část brněnské přehrady se 15. září úplně uzavře pro auta, cyklisty i pěší. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce za více než 46 milionů korun, která potrvá až do konce roku 2027. Řidiči budou jezdit objížďkami přes Kníničky nebo Rozdrojovice, pěší a cyklisté se na druhou stranu dostanou po lávce vzdálené asi 800 metrů. První omezení přijde už 31. srpna, kdy se kvůli údržbě malé vodní elektrárny částečně uzavře vozovka a chodník, průjezd aut zůstane zachovaný. Samotná oprava téměř 90-leté hráze zahrne novou hydroizolaci, vozovku, zábradlí, osvětlení i vodovodní potrubí. Nemocnice ve Zlíně a Uherském Hradišti lákají zdravotníky na dostupné bydlení. Baťova nemocnice od poloviny prázdnin využívá opravenou ubytovnu s 22 garzonkami a dvěma dvoupokojovými byty. Její rekonstrukce stála 33 milionů korun. Obměnou mají v příštích 2 letech projít také další 2 stejné bytové domy, kde budou i parkovací místa. Ještě větší kapacitu pak nabízí Uherskohradišťská nemocnice. Ta má aktuálně 116 vlastních bytů a dalších 21 pronajatých od Zlínského kraje. Do budoucna chce poskytovat také polifunkční dům s dalšími 36 byty pro zaměstnance.
2: Rádio Jih. Počasí.
0: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Břeclavě a v Uherském Hradišti aktuálně měříte 22 stupňů Celsia, v Kloboukách u Brna a v Polešovicích 21. Ve čtvrtek ráno a dopoledne čekáme polojasno až oblačno s ojedinělými přeháňkami nebo i bouřkou, ale přechodně může být i skoro jasno. Během odpoledne se bude postupně zatahovat a k večeru začne přecházet pásmo deště, přeháněk a bouřek, které mohou být i silné. Později večer a v noci budou opět srážky i bouřky. Ustávat. Nejvyšší teploty na jižní Moravě i ve Zlínském kraji zítra 28 až 31 stupňů Celsia.
10: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: A pojďme se podívat také na silnice. Na trase mezi Brnem a Uherským Hradištěm u Buchlovic bourala 2 osobní auta. Provoz je v místě nehody veden kivadlově. Na místě zasahují záchranné složky. Kolona se tvoří v obou směrech. Děkujeme také našemu posluchači, který nás o tom informoval. Na příjezdu do Brna po dálnici D2 na prvním kilometru došlo ke střetu osobáku s nákladákem a neprůjezdný je jeden jízdní pruh. Kolona má zhruba 3 kilometry. Tak s tím počítejte šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Jak se tak dívám, tak za nějakých 15 minut budeme jmenovat dnešní oslavence. Tak pokud máte někoho, kdo dneska slaví svátek, což je Ludvík, nebo narozeniny, určitě pošlete jeho jméno, příjmení a odkud je na 606 703 889.

0: a projedete tady Kyvadlově, tak s tím prosím počítejte. No a co nás čeká po dalších dvou hitech pro dobrou náladu tady na rádiu Jih, to vám prozradím právě teď. Ano, ještě jednu písničku, což bude Lucie Šrouby do hlavy, máte na to, abyste poslali jméno, příjmení a odkud je váš nejbližší dnešní oslavenec na číslo 606 703 889. Takže pokud máte někde vedle sebe Ludvíka nebo víte o někom, kdo dneska slaví narozeniny, tak ještě jednou pošlete pouze jeho jméno, příjmení a odkud je na číslo 606 703 889. No a my ho zařadíme do seznamu dnešních oslavenců.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: A protože v tuhletu chvíli už startuje písnička od skupiny Lucie Šrouby do hlavy a protože je to český hit a protože se může stát, že bude hrát dvakrát za sebou, to znamená, že jakmile skončí tahleta písnička, tak se znovu rozjede Lucie Šrouby do hlavy a to je pokyn pro vás, abyste zavolali sem k nám do studia na 518 345 678, protože pokud budete jako první, tak pro vás máme klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. A to si myslím, že stojí za to. www.radiojih.cz.

Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Jenom připomenu a opatrně prosím vás, Buchlovice jsou neprůjezdné, Buchlovské hory, tak s tím počítejte, že, takže pokud se tam chystáte projet, neprojedete. Děkujeme našemu posluchači, který nám to zatelefonoval, jaké jsme měli informace, taky jsme tam dali. Takže opravdu Buchlovky jsou neprůjezdné. Luizo, Ludvíku, Lídia, z rádia jich ti přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Hlavně Ludvíkovi, mamánkovi z Kyjova a gratulujeme i tobě, kdo dnes 19. srpna slavíš narozeniny. Stejně jako Kája Mašová z Kyjova, Hanka Tomanová z Čejkovic, Helče Janásková z Malenovic, Kristýna Procházková z Brna, Petr Macek z Ratíškovic nebo Dan Kaňa z Moravské Nové Vsi. Tak všechno nejhezčí.

0: 19.8. je Světový den fotografie, den letectví, den brambor, den orangutanů a Světový den humanitárních pracovníků. Dnešní den, tedy 19. srpna, by slavila narozeniny mimo jiné slavná francouzská módní návrhářka Coco Chanel. Jako moudro pro každý den jsem vybral tuto její inspirativní myšlenku, tak dobře poslouchejte. Elegance není v tom obléknout si nové šaty. Elegance je v tom, kým jste. Tento citát krásně připomíná, že skutečná hodnota a síla člověka vychází zevnitř, z jeho osobnosti a jedinečnosti, nikoli z vnějších věcí. No a když máme ten den fotografie, dáme si jeden vtípek na toto téma. U fotografa. Fotografie budete chtít barevné nebo černobílé? Ha, ha, ha. Odsekne znuděně zebra.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 14 hodin 29 minut. Love me tonight. Díky vám, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, tak co nás čeká ve vysílání dál? Brněnská zoo má dva nové noční zvědavce. Po roce se tam narodila mláďata drobných primátů s obrovskýma očima, skvělým sluchem a pořádným skokanským talentem. Podrobnosti uslyšíte na Rádio Jih po dalších třech hitech pro dobrou náladu a o ty se postarají Kalin, Magic a taky Kygo.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
3: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a tak.

0: Fukovací modely Slunce, Země a Měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Hahaha, nábytek Očtacha. A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte výprodejové slevy a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dům nábytku Štach.cz. Dům nábytku Štach.cz.
3: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na Ticketportálu.

0: díky vám, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, 14 hodin 42 minuty, tohleto je Kygo, za chvíli Lady Gaga nebo Justin Wellington, ale teďka míříme tam, kde nás posloucháte, na 105.1 FM, tedy do Brna a okolí. Brněnská zoo totiž hlásí nový přírůstek. V expozici Noční Limpopo se narodila dvě mláďata kombi jižní, drobných primátů původem z jižní Afriky. Kombi jsou přizpůsobené životu ve tmě, díky velkým očím výborně vidí zašera, pohyblivé uši jim pomáhají vystupovat hmyz a díky silným zadním nohám dokážou z místa skočit až 2 metry. Zajímavé jsou také svou komunikací, vydávají nejrůznější zvuky, připomínající pískání nebo kvákání. Mláďata jsou po narození zcela závislá na matce, která je při přesunu nosí v klamě. Návštěvníci brněnské zoo je mohou při troše štěstí zahlédnout, když vykouknou z budky v Nočním Limpopu. Expozici navíc sdílejí s noháči jihoafrickými. Tak do brněnské zoo samozřejmě zdravíme, za chviličku posíláme další hity pro dobrou náladu.
1: Město Veselí nad Moravou zve na oslavy 770 let od první písemné zmínky o městě, které se uskuteční od 21. do 23. srpna. Čekají vás slavnostní trhy s doprovodným programem, vernisáže, bohatý kulturní program pro všechny generace i řada dalších atrakcí. Přijďte společně oslavit významné jubileum města. Více informací najdete na www.veselí-nad-morava.cz. Vinaři z Ratíškovic zvou všechny kamarády i přes polní na otevřené sklepy do Ratíškovic. V sobotu 22. srpna od 13 hodin ožije Slavín vínem, cymbálem a moravskou náladou. Čeká vás 16 vinařů, 160 vzorků vín a 3 cymbálové muziky. Zvýhodněné vstupenky koupíte na webu vinoratiskovice.cz nebo na pokladně v den akce. Ratíškovský festiválek a mini food festival se koná v pátek 4. září od 17 hodin na letním parketu v Ratíškovicích. Vystoupí Adam Mišík, Barbora Poláková, Martina Pártlová a David Málek. Těšit se můžete na burgery, grilované a mexické speciality, palačinky i míchané drinky. Vstupenky koupíte přes SMS ticket nebo v obecní knihovně v Ratíškovicích. Pro parkování přednostně využijte areál cihelny. Cirkus Metropol přijíždí do Hodonína. Od 20. do 23. srpna vás na ulici Legionářů čeká velkolepé představení v klimatizovaném šapito. Těšte se na duo Štipka, umělce na koních a držitele bronzu z největšího cirkusového festivalu světa v Monte Carlo. Artisty, tygry, velbloudy, arabské koně a další. Představení jsou ve čtvrtek, pátek a sobotu od 18, v neděli od 11 hodin. Více na www.cirkusmetropol.eu.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.
1: Len sa smej.

14 hodin 55 minut je aktuální čas a po 15. budou Činasky. Ano, jejich slovenský Clean, bude taky Mark Korn, Semito, Raga.

0: Přejeme vám společně s Vojtou Ošlejškem krásné středeční odpoledne. Vojta má pro vás připraveny další jihomoravské zprávy a v nich mimo jiné informace také o tom, že Masaryková univerzita v Brně se dotáhla na tu pražskou Karlovu. Počkejte se na podrobnosti.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Top Centrum Car Kyjov nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi.
4: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
5: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
4: Více na www.tymaturciak.art.
6: Hledáte práci se zvířaty? VSV Vracov hledá ošetřovatele hospodářských zvířat. Čeká vás péče o zvířata, krmení, dojení a práce ve stájích. Praxe není nutná, všechno vás naučíme. Nabízíme práci na dobu neurčitou a řadu benefitů. Nástup je možný i hned. Přidejte se k nám. Více informací získáte u pana Jaroslava Blahy na telefonu 722 990 119 nebo na www.navoz-km.cz v sekci kariéra.
7: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Mekamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
8: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský.
9: A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
10: Zajferus. Největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský. Karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci útočící na robovrán. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
11: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
15: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
16: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín. Topcentrumcar.cz.
0: Hezké odpoledne, bylo přesně 15 hodin.
1: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
17: Ve finále krajské soutěže Cena za krajinu bojuje 10 projektů a Masarykova univerzita v Brně se dotáhla na pražskou Karlovu. Ve finále krajské soutěže Cena za krajinu bojuje 10 projektů. Lidé mohou až do 5. září hlasovat například pro úpravy poblíž Úval u Valtic, kde přibylo 318 stromů a téměř 5 hektarů květnaté louky. Další projekt obnovil více než 230 stromů a stovky keřů v Mikulčicích, kudy se v minulosti prohnalo tornádo. V Hruškách pak vysadili přes 1000 stromů a 1500 keřů a obnovili také tůně, rybník nebo větrolam. U Mikulova vznikají stromořadí, sady, polní cesty a další prvky, které mají omezovat erozi a pomáhat zadržovat vodu. V Boleradicích zase dobrovolníci obnovili 5 zaoraných cest a vysadili přes 200 stromů a stovky keřů. O vítězi rozhodnou lidé prostřednictvím internetového hlasování. Masarykova univerzita v Brně zaznamenala svůj dosud nejlepší český výsledek v prestižním šanghajském žebříčku. V tuzemském srovnání se o první místo dělí s Pražskou univerzitou Karlovou. Ve světě se pak brněnská škola už po 5. za sebou udržela mezi 500 nejlepšími univerzitami. Patří přitom k málu českým vysokým školám, které svou pozici obhájily, zatímco většina ostatních si pohoršila.
18: Počasí.
0: Tak se pojďme podívat na to, jaké máme aktuálně venkovní teploty. Ve Vracově aktuálně měříte 24 stupňů Celsia, v Dolním Němčí, ve Veselí nad Moravou a v Uherském Ostrohu potom 23. Zítra ráno a dopoledne čekáme polojasno až oblačno s ojedinilými přeháňkami nebo i bouřkou, ale přechodně může být i skoro jasno. Během odpoledne se bude postupně zatahovat a k večeru začne přecházet pásmo deště, přeháněk a bouřek, které mohou být i silné. Později večer a v noci budou opět srážky i bouřky ustávat. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě i ve Zlínském kraji 28 až 31 stupňů Celsia.
11: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
18: Rádio Jih. Doprava.
0: A pojďme na silnice na Břeclavsku. Za Kublím směrem na Terezín se střetla 3 osobní auta. Policisté tady řídí dopravu. Buďte obezřetní. Děkujeme i našim posluchačům za informace. Na trase mezi Brnem a Uherským Hradištěm u Buchlovic bourala 2 osobní auta. Silnice je tady uzavřená. V Brně na Palackého třídě na křižovatce s ulicí Kolárova došlo ke střetu osobáku s motorkou. Provoz je tam částečně omezen. A na Zlínsku mezi Slušovicemi a Všeminou došlo ke střetu osobáku s motorkou. Na místě zasahují záchranné složky, provoz je tady částečně omezený. Ať už jdete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.
18: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Máme 3 minuty po 15. hodině, vy posloucháte Rádio Jih. My jsme za to samozřejmě moc a moc rádi a slibujeme, že vám budeme hrát další hity pro dobrou náladu. Tady jsou Jonas Blue.

0: vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, já jsem Vlastia Macík, přeju vám krásné středeční odpoledne. No a teď se pojďme podívat na to, o čem bude řeč po dalších dvou hitech pro dobrou náladu. Kamionáci na D1 byli pod dohledem, i ze vzduchu. Jihomoravští policisté nasadili dron a během 6 hodin rozdali pokuty v desítkách tisíc korun. Podrobnosti uslyšíte na Rádiu Jih po dalších dvou hitech pro dobrou náladu, tak rozhodně držte vlnu.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: 14 hodin 15 minut. Vidím, že jste připraveni, abyste se mohli zapojit do naší velké hry a soutěže o klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. A voláte správně, když si myslíte, že hraje jeden český hit a po něm bude hrát další. Tak rozhodně tentokrát to nevyšlo, ale poslouchejte dál Rádio Jih. Pojďme na tu zprávu, kterou jsem zmiňoval před malou chvílí. Jihomoravští policisté kontrolovali na dálnici D1 kamiony i pomocí dronu. Ve čtvrtek 13. srpna se zaměřili hlavně na řidiče nákladních aut, kteří předjíždějí v úsecích, kde je to zakázané. Dron z výšky sledoval provoz a pomáhal hlídkám odhalovat přestupky. Akce začala v 5 hodin ráno a trvala 6 hodin. Policisté během ní zjistili celkem 16 přestupků a uložili pokuty za téměř 80 000 korun. Podobné kontroly chtějí na jihomoravských dálnicích opakovat i v budoucnu. Tak prosím vás, buďte opatrní a hlavně dodržujte rychlost. To je asi to nejlepší, co můžete udělat pro to, abyste se vyhnuli pokutě. 24/7 Slave to the Music, to je muzika, která vám bude právě teď znít z frekvencí Rádia Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: podrobnosti na www.radiojih.cz. No a co nás čeká po další trojice hitů pro dobrou náladu? Náměstí Svobody v Brně se od pátku vrátí o kuse zpátky v čase. Dožínky nabídnou tradiční řemesla, folklor i možnost vyzkoušet si třeba sloukání másla nebo tkaní. Držte vlnu na jihu.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Vinohrady, Vinohrady, dobré vínko dáváte. Sedleci u Mikulova vítáme vás zas a znova. Vína skvělá, poetická, klobás už se k němu chystá. Pohodička, víno klid, můžete tu tábořit. Ve dne v noci, uvidíte, sami se tu obsloužíte. I děti sebou vemte příště, máme pro ně hezké hřiště. Těšíme se na vás v Sedleci u Mikulova.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
6: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889. Břeclav. 101.

0: Že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Setíme si hodinky 15 hodin 37 minut. Tohle to byla Anna Naklap, za chvíli Igor Kmeťo, ona má štýl, ale teďka hurá tam, kde nás posloucháte na 105.1 FM, tedy do Brna a okolí. Centrum Brna totiž ožije dožínkovými slavnostmi. Na náměstí Svobody začnou v pátek oslavy sklizně tradičních řemesel a folkloru, které potrvají až do neděle 30. srpna. Návštěvníci uvidí ukázky starých řemesel a některá si budou moci také sami vyzkoušet. Připravené bude například stloukání másla, předení tkaní nebo ražba do kůže. Program doplní moravské kapely a taneční soubory ze zahraničí. Letos se dožínky spojily také s Mezinárodním folklorním festivalem Brno, díky čemuž bude program o to pestřejší. Akce je součástí seriálu Slavnosti Brno, který pořádá městská část Brno Střed. Tak do Brna samozřejmě zdravíme, užijte si to a my vám už teďka posíláme slibovaného Igora Kmeťa. Ona má štýl.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské

0: hodin 55 minut, tak co si zahrajeme za muziku po 16. Bude Damiano David, The First Time. Dáme si taky Miraj, Když nemůžeš, tak přidej. Jenom připomínám, že pokud bychom Miraj hráli dvakrát za sebou, to znamená celý tenhle ten hit, Miraj, Když nemůžeš, tak přidej, hráli za sebou, tak rozhodně volejte do studia na 518-345-678, protože když budete první, tak pro vás budeme mít klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. Podrobnosti najdete na www.radiojih.cz, tak se tam mrkněte a budou taky Venga Boys. Vojta Ošlejšek má pro vás připraveny další jihomoravské zprávy, v nich mimo jiné informace také o tom, že Břeclav a Dubňany řeší likvidaci invazního pajasanu. Počkejte si na podrobnosti.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Zoo Hodonína, svět zvířat na kraji Důbravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
4: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubňanech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubňanech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
5: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým. Aktuálně obsazuje pracovní pozice montážník se znalostí angličtiny a elektrikář se znalostí angličtiny nebo němčiny. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s dlouholetou tradicí. Více informací najdete na www.confel.cz nebo volejte 725 934 545 paní Novotná.
6: Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní fakci. Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
0: Děcka, hezké odpoledne, necelá minuta, bude 16 hodin.
7: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
8: Břeclav i Dubňany řeší likvidaci invazního pajasanu a Brno skoncuje s nebezpečným parkováním u areálu Zetoru v Líšni. Břeclav i Dubňany řeší likvidaci invazního pajasanu. Právě konec srpna a září jsou totiž pro zásah nejvhodnější. Strom nestačí jen pokácet, z pařezu a kořenů může znovu silně obrážet. Proto je nutné předchozí odborné ošetření a následná kontrola. Dubňany žádají obyvatele, aby ošetřené stromy nekáceli, ale hlásili jejich výskyt například na městském úřadě. V Břeclavi lze nálezy na veřejných místech hlásit technickým službám, na soukromých pozemcích odpovídají za omezení šíření jejich majitelé. Brno skoncuje s nebezpečným parkováním u areálu Zetoru v Líšni. Auta dnes stojí i v části křižovatky naproti zastávce Zetor Smyčka a zhoršují výhled na přechod i do Trnkovy ulice. Město proto nechá přechod znovu vyznačit, zakáže v problematické části stání a plochu vyšrafuje. Cílem je zlepšit přehlednost i bezpečnost chodců a řidičů. Práce mohou začít zhruba za 10 dní, až opatření nabude právní moci.
7: Rádio Jih.
9: počasí.
0: V Radějově, ve Starém Městě u Uherského Hradiště a v Bořeticích máte na venkovním teploměru 25 stupňů Celsia, ve Stupavě potom 24. Ve čtvrtek ráno a dopoledne čekáme polojasno až oblačno s ojedinělými přeháňkami nebo i bouřkou, ale přechodně může být i skoro jasno. Během odpoledne se bude postupně zatahovat a k večeru začne přecházet pásmo deště, přeháněk a bouřek, které mohou být i silné. Později večer a v noci budou opět srážky i bouřky ustávat. Nejvyšší teploty na jižní Moravě i ve Zlínském kraji zítra 28 až 31 stupňů Celsia.
3: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
7: Rádio Jih. Doprava.
0: A pojďme na silnice, připomínám, že na Břeclavsku za Kobylým směrem na Terezin, pardon, se dořešuje nehoda tří osobáků. V Brně ve Sportovní ulici na kruhovém objezdu došlo ke střetu osobáku s nákladákem, provoz je tam částečně omezen a ve Zlíně ve Štefánikově ulici u křižovatky s ulicí Losky došlo ke střetu dvou osobáků s dodávkou, provoz je tam částečně omezen. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu a pro jistotu nohu z plynu.
7: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Máme přesně 2 minuty po 16. hodině. Vy posloucháte Rádio Jih. My jsme za to moc a moc rádi. Díky za to. A už vám posíláme Five jejich We Will Rock You.

0: No David, first time. A co nás čeká ve vysílání Rádia Dál, to se dozvíte právě teď. Čeká nás skutečný příběh z Břeclavy, který míří na filmové plátno. Kino Koruna v pátek nabídne předpremiéru, na kterou dorazí také tvůrci a lidé, jejichž osudy film zachycuje. Tak držte vlnu na jihu a uslyšíte podrobnosti.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 16:16 přesně, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravě a po frekvencích Rádia Jih teď míříme tam, kde nás ladíte na 101.4 FM, tedy do Břeclavy a okolí. V pátek jste totiž srdečně zváni na předpremiéru filmu, který vychází ze skutečného příběhu místních lidí. Snímek 33 kroků sleduje Milana Daniela, který v 18 letech přežil útok neonacistů, z jeho následky se vyrovnává i po letech. Film kombinuje hrané pasáže s dokumentárními prvky a odehrává se také přímo v Břeclavi a nedalekém Holíči. Vedle Milana Daniela a jeho rodiny se v něm objeví například Eliška Křenková nebo Robo Mikla. Snímek už měl premiéru na festivalu v Karlových Varech a promítal se také na letní filmové škole v Uherském Hradišti. Do českých kin vstoupí až ve čtvrtek 3. září. Břeclavská předpremiéra začne v pátek 21. srpna v 17 hodin v kině Koruna. Na projekci dorazí také režiséři Šimon a Anna Domčekovi a lidé, již skutečný příběh film zachycuje. Tak do Břeclavy zdravíme, ať se premiéra vydaří, no a my vám tam posíláme teďka Miraje, když nemůžeš, tak přidej. A pozor, pokud bychom je náhodou pustili dvakrát za sebou, je jasné, že máte volat sem k nám do studia na 518-345-678, protože když budete první, tak pro vás máme klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. Podrobnosti na www.radiojih.cz.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: bude taky Olivia Rodrigo nebo kapela Nickelback. Co nás čeká dál ve vysílání rádia Jih? Dukovany ukážou svou noční tvář. Jaderná elektrárna nabídne v září 4 večerní exkurze do míst, kam se běžní návštěvníci nedostanou. A vy, kteří teď posloucháte rádio Jih, uslyšíte podrobnosti po dalších třech hitech pro dobrou náladu. Tak rozhodně držte vlnu na jihu.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.

0: Na frekvencích rádia Jižní Moravy a pozor, jaderná elektrárna Dukovany nabídne letos oblíbené noční prohlídky. Uskuteční se během 4 zářijových pátečních večerů vždy od 21 hodin. Návštěvníci během 4-hodinové exkurze zavítají do návštěvnického centra, strojovny s turbosoustrojím i ke skladu použitého jaderného paliva. Součástí programu bude také virtuální realita. Termíny jsou 4., 11., 18. a 25. září. Zúčastnit se mohou lidé s českou státní příslušností starší 15 let. Počet míst je omezený a zájemci se musí přihlásit nejpozději do 31. srpna na e-mailu, dobře si pište, infocentrum.edu/cez. Tak ještě jednou a správně, infocentrum.edu/cez. Tak taková jednoduchá e-mailová adresa.
1: Město Veselí nad Moravou zve na oslavy 770 let od první písemné zmínky o městě, které se uskuteční od 21. do 23. srpna. Čekají vás slavnostní trhy s doprovodným programem, vernisáže, bohatý kulturní program pro všechny generace i řada dalších atrakcí. Přijďte společně oslavit významné jubileum města. Více informací najdete na www.veselí-nad-moravou.cz. Vinaři z Ratíškovic zvou všechny kamarády i přes polní na otevřené sklepy do Ratíškovic. V sobotu 22. srpna od 13 hodin ožije Slavín vínem, cymbálem a moravskou náladou. Čeká vás 16 vinařů, 160 vzorků vín a 3 cymbálové muziky. Zvýhodněné vstupenky koupíte na webu vinoratiskovice.cz nebo na pokladně v den akce.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: pomaličku, jistě se nám blíží 17. hodina, vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, já jsem Vlastia Macík a společně za chviličku vstoupíme do té poslední hodinky, kdy se vám budu věnovat. Tak co si zahrajeme po 17. bude Sombr, Back to France, budou taky Fun Factory, Celebration. A dáme si také nějaký český hit, budou Mandraže, Hledá se žena. Pokud bychom Mandraže, Hledá se žena zahráli dvakrát za sebou, volejte do studia 518 345 678, protože když budete první, tak pro vás budeme mít klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. Podrobnosti na www.radiojih.cz, tak se tam mrkněte. No a bude taky Vojta Ošlejšek, další humorovské zprávy a v nich mimo jiné informace o tom, že Brněnskou přehradu čeká rekonstrukce hráze za 46 milionů, přinese dopravní omezení. Počkejte si na podrobnosti.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 tisíc korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
4: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
5: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský.
6: A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
7: Zajferu, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský. Karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
8: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
0: Stále ještě hezké odpoledne, blíží se nám 17. hodina.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
15: Brněnskou přehradu čeká rekonstrukce hráze za 46 milionů, přinese dopravní omezení a nemocnice ve Zlíně a Uherském Hradišti lákají zdravotníky na dostupné bydlení. Hráz Brněnské přehrady se 15. září úplně uzavře pro auta, cyklisty i pěší. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce za více než 46 milionů korun, která potrvá až do konce roku 2027. Řidiči budou jezdit objížďkami přes Kníničky nebo Rozdrojovice, pěší a cyklisté se na druhou stranu dostanou po lávce vzdálené asi 800 metrů. První omezení přijde už 31. srpna, kdy se kvůli údržbě malé vodní elektrárny částečně uzavře vozovka a chodník, průjezd aut zůstane zachovaný. Samotná oprava téměř 90-leté hráze zahrne novou hydroizolaci, vozovku, zábradlí, osvětlení i vodovodní potrubí. Nemocnice ve Zlíně a Uherském Hradišti lákají zdravotníky na dostupné bydlení. Baťova nemocnice od poloviny prázdnin využívá opravenou ubytovnu s 22 garzonkami a dvěma dvoupokojovými byty. Její rekonstrukce stála 33 milionů korun. Obměnou mají v příštích 2 letech projít také další 2 stejné bytové domy, kde budou i parkovací místa. Ještě větší kapacitu pak nabízí Uhersko-Hradišťská nemocnice. Ta má aktuálně 116 vlastních bytů a dalších 21 pronajatých od Zlínského kraje. Do budoucna chce poskytovat také polyfunkční dům s dalšími 36 byty pro zaměstnance.
16: Rádio Jih, počasí.
0: V Němčičkách a v Miloticích aktuálně měříte 26 stupňů Celsia, v Ostrožské Nové Vsi a v Otrokovicích potom 25. Zítra ráno a dopoledne čekáme polojasno až oblačno s ojedinělými přehánkami nebo i bouřkou, ale přechodně může být i skoro jasno. Během odpoledne se bude postupně zatahovat a k večeru začne přecházet pásmo deště, přehánek a bouřek, které mohou být i silné. Později večer a v noci budou opět srážky i bouřky ustávat. Nejvyšší teploty na jižní Moravě i ve Zlínském tady zítra 28 až 31 stupňů Celsia.
8: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
16: Rádio Jih. Doprava.
0: A pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích. Připomínám, že ve Zlíně ve Štefánikově ulici u křižovatky s ulicí Losky se dořešuje střet 2 osobáků s dodávkou a ještě dám aktualizaci, aby jsme viděli, jestli tam něco nového. Na dálnici D1 na 203. kilometru ve směru z Vyškova do Brna leží pneumatika na vozovce. Dejte tam pozor. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
16: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Tak už máme 17:03, vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, já jsem Vlastia Mancík, jak jsem říkal, tak v tuhletu chvíli vstupujeme do té poslední hodinky, kdy vás budu provázet, tak věřím tomu, že i tentokrát si to užijeme. Tady je pro vás David Guetta, Memories.

0: Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Máme 17 hodin 9 minut a řeč po dalších dvou hitech pro dobrou náladu tady na Rádio Jih bude o tom, že havárie motorkáře u Topolné měla hodně nepříjemnou dohru. Když policisté začali zjišťovat okolnosti nehody, vyšel najevo pořádně dlouhý seznam problémů. Počkejte si na něj.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

will never.

0: Až 3 roky vězení hrozí 40-letému motorkáři po nehodě utopolné na Uherskohradišťsku. V tuto chvíli proto vyrážíme tam, kde rádio jich posloucháte na 969 FM. V levotočivé zatáčce 40-letý motorkář nepřizpůsobil rychlost, vyjel ze silnice a havaroval. Při pádu se zranil a skončil v péči záchranářů. Policisté pak zjistili hned několik dalších prohřešků. Muž nadýchal více než 2 promile alkoholu, měl zákaz řízení a jel bez přilby. K motocyklu navíc podle policie neměl souhlas jeho majitele. Kvůli nehodě byla silnice zhruba na 40 minut uzavřená. Muž je podezřelý mimo jiné z ohrožení pod vlivem návykové látky, maření úředního rozhodnutí a neoprávněného užívání cizí věci. Upřímně, nestačím se divit, tak si pojďme zahrát další hity pro dobrou náladu. Tady na Rádiu Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: naděje.
1: Před malou chvílí Fun Factory Celebration a o čem bude řeč na rádiu jich po dalších třech hitech pro dobrou náladu. Budeme mimo jiné mluvit o filmu, jehož popis je trefný k tomu, jak tvůrci tento film nazvali. Držte vlnu na jihu, protože mě s naší Verčou tato kombinace fakt pobavila. Mezitím No Name, Volt Demon a nebo taky Temper City.
0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen.

0: firem elektrokol horských, grevlových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
1: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
2: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
5: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 101,4, Brno, 105.

0: Po frekvencích Rádia Jih v tuto chvíli vyrážíme do kin na jihu a jihovýchodě Moravy. Tak na co dnes zajít? Kinosvět v Hodoníně promítne přesně v 8 večer španělské drama Hořké svátky. Kino Panorama v Kyjově a Kino Hvězda v Uherském Hradišti ve stejném čase, tedy ve 20.00, nabídnou český film Bojovník. Oceňovaný herec Milan Ondrík se představuje v životní formě jako bývalý šampion HOF, který usiluje o comeback do světa bojových sportů. Za jeho návratem ale nestojí jen touha znovu zápasit. Ve skutečnosti se snaží vybojovat něco mnohem cennějšího. Vztah se svou rodinou, vlastní důstojnost a možnost napravit chyby, které ho připravili o všechno, na čem mu kdysi záleželo. Strhující příběh z prostředí jednoho z nejatraktivnějších sportů dneška, ve kterém se vedle předních českých a slovenských herců objevují také skutečné hvězdy MMA. Na Bojovníka zajděte dnes v 8 večer do kina Panorama v Kyjově a do kina Hvězda v Uherském Hradišti. Poslední dnešní pozvánka bude do zlínského multikina Golden Apple Cinema, kde ve 20.50 promítnou snímek o legendárním Robinu Hoodovi, který se potýká se svou minulostí protkanou zločiny a zabíjením. Těžce zraněný po bitvě, o níž si myslel, že bude jeho poslední, se ocitá v péči tajemné ženy. Název filmu je Smrt Robina Hooda. Tak Vlasta Macík se pro dnešek s váma rozloučí, popřeju vám krásný zbytek dne a těším se na vás zase zítra ve 14:00 tady na Rádiu Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Top Centrum Car Kyjov nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi. Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
3: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
4: Hledáte práci se zvířaty? VSV Vracov hledá ošetřovatele hospodářských zvířat. Čeká vás péče o zvířata, krmení, dojení a práce ve stájích. Praxe není nutná, všechno vás naučíme. Nabízíme práci na dobu neurčitou a řadu benefitů. Nástup je možný i hned. Přidejte se k nám. Více informací získáte u pana Jaroslava Blahy na telefonu 722 990 119 nebo na www.navoz-km.cz v sekci kariéra.
2: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubňanech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubňanech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
9: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
0: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
10: Ve finále krajské soutěže Cena za krajinu bojuje 10 projektů a Masarykova univerzita v Brně se dotáhla na Pražskou Karlovu. Ve finále krajské soutěže Cena za krajinu bojuje 10 projektů. Lidé mohou až do 5. září hlasovat například pro úpravy poblíž Úval u Valtic, kde přibylo 318 stromů a téměř 5 hektarů květnaté louky. Další projekt obnovil více než 230 stromů a stovky keřů v Mikulčicích, kudy se v minulosti prohnalo tornádo. V Hruškách pak vysadili přes 1000 stromů a 1500 keřů a obnovili také tůně, rybník nebo větrolam. U Mikulova vznikají stromořadí, sady, polní cesty a další prvky, které mají omezovat erozi a pomáhat zadržovat vodu. V Boleradicích zase dobrovolníci obnovili 5 zaoraných cest a vysadili přes 200 stromů a stovky keřů. O vítězi rozhodnou lidé prostřednictvím internetového hlasování. Masarykova univerzita v Brně zaznamenala svůj dosud nejlepší český výsledek v prestižním šanghajském žebříčku. V tuzemském srovnání se o první místo dělí s Pražskou univerzitou Karlovou. Ve světě se pak brněnská škola už po 5. za sebou udržela mezi 500 nejlepšími univerzitami. Patří přitom k málu českým vysokým školám, které svou pozici obhájily, zatímco většina ostatních si pohoršila.
2: Počasí.
10: Zítra ráno má být na jihu a jihovýchodě Moravy spíše oblačno až zataženo, tomu lokálně také přehánky nebo bouřky. Přes den pak očekáváme polojasno nebo oblačno, k večeru ale postupně silné přehánky a bouřky. V Jihomoravském kraji naměříme maximálně 32, ve Zlínském 30 stupňů Celsia.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
2: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
2: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na

Vinaři z Ratíškovic zvou všechny kamarády i přes polní na otevřené sklepy do Ratíškovic. V sobotu 22. srpna od 13 hodin ožije Slavín vínem, cymbálem a moravskou náladou. Čeká vás 16 vinařů, 160 vzorků vín a 3 cymbálové muziky. Zvýhodněné vstupenky koupíte na webu vinoratiskovice.cz nebo na pokladně v den akce. Cirkus Metropol přijíždí do Hodonína. Od 20. do 23. srpna vás na ulici Legionářů čeká velkolepé představení v klimatizovaném šapito. Těšte se na duo Štipka, umělce na koních a držitele bronzu z největšího cirkusového festivalu světa v Monte Carlo. Artisty, tygry, velbloudy, arabské koně a další. Představení jsou ve čtvrtek, pátek a sobotu od 18, v neděli od 11 hodin. Více na www.cirkusmetropol.eu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Rádio Jih. Počasí.
4: Moravo, další srpnová středa je v běhu, vy jste si Hema, já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě většinou malá oblačnost, kránu pak přehánky nebo i bouřka. Nejnižší noční teploty 16 až 20 stupňů. Ve čtvrtek pak polojasno až oblačno, místy přehánka nebo bouřka. Večer pak přes Moravu přejde pásmo deště, místy i se silnými bouřkami. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů.
3: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.

0: Středeční prázdninový večer na jihu běží a já vás dnes hned z kraje večera pozvu do milovaných Čejkovic na den otevřených sklepů, kterému bude patřit poslední srpnová sobota. Další exkluzivní ještě prázdninovou pozvánku nabídnu za chviličku. Tak buďte u toho a mějte pokud možno klidný středeční večer ve společnosti Rádia Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Please.

0: 19. srpnový večer, zůstáváte dál na vlnách jihu a já vás dnes exkluzivně pozvu do Čejkovic, kde se 29. srpna otevře 28. vinařství a vy budete moct ochutnat na 200 vzorků vín. Hrát bude cymbálka a občerstvení nabídnou food trucky. Den otevřených sklepů odstartuje v 10 hodin 29. srpna. V 19.30 budete pak v tento den moct posedět na nádvoří Čejkovického zámku s cymbálovou muzikou. Tak si dejte puntík do kalendáře a prázdninové finále si vyleďte, jak se patří. Vy si zdravíme i Čejkovice a ve středu večer pokračujeme s dalšími hity pro dobrou náladu. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Středeční 19. srpnový večer na jihu běží a já dnes přidám i pozvánku do Brna Komárova, kde poslední srpnovou neděli proběhne komárovská pouť. Podrobnosti k mimořádné události nabídnu za chviličku. Tak zatím mějte skvělý středeční večer ve společnosti Hitu Jihu pro dobrou náladu.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: ve středu večer zůstáváte si hem, no a prázdninové finále na Moravě bude stát za to. Mimo jiných i díky komárovské pouti. Pouť svatého Jilí v Brně Komárově proběhne poslední srpnovou neděli 38. Program dne odstartuje v 9.30 poutní mší svatou s koláčky a vínem. Ve 14 hodin pak proběhne žehnání vínu a hrát bude cymbálová muzika, muzika Moravika. To vše v tamní farní zahradě. Tedy na viděnou 30. srpna v Brně Komárově na pouti. I Brno jich zdravíme, no a ve středu večer pokračujeme dál s hity pro dobrou náladu. Si ho přejeme parádní finále 19. srpna.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Moravu je to tak, srpen, léto i prázdniny v běhu a my na jihu žijeme středečním večerem s datem 19.8. Mírně jsme se osvěžili, no a právě dnešek patřil ve jménem kalendáři Ludvíkům. No a zítra už své jmeniny oslaví Bernardové, no a i nositele jména Bernard na Moravě máme. Tak třeba 8 na Hodonínsku, 3 na Kijovsku, 8 na Hradišťsku, 1 na Zlínsku, 5 ve Šlapanicích, u nás na Bučovicku 3 a 129 Bernardů žije v Brně. Ze studia Bernardům pro zítřek vše nejlepší a dnes pozdrav do beach baru Mušov a taky do Kůt, kam duo Yamaha svolalo na 23. srpen tuto neděli velké československé hudební setkání. Každopádně o muzice to bude dál i na jihu a já proto přidávám další pecky pro dobrou náladu. Krásný letní večer si hem přejeme a jedeme dál.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Rádio Jih. Počasí.
4: Moravo, další srpnová středa je v běhu, vy jste si Hema, já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě většinou malá oblačnost, k ránu pak přehánky nebo i bouřka. Nejnižší noční teploty 16 až 20 stupňů. Ve čtvrtek pak polojasn, máš oblačno, místy přehánka nebo bouřka. Večer pak přes Moravu přejde pásmo deště, místy i se silnými bouřkami. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů.

0: Středeční 19. srpnový večer na jihu jede jako vlak a my už se za moment zastavíme i v Koryčanech, kde znají termín letošní pouti. Pozvu vás tam už za chviličku, tak si vylaďte další prázdninový večer ve společnosti Hitů jihu pro dobrou náladu. Z Hodoní na vás i dnes večer zdraví Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Středeční večer Rádio Jich, no a v Koryčanech se připravuje letošní pouť. Ta proběhne už 1. zářijový víkend, tedy mezi 4. a 6. zářím. A i letos vás bude v tyto dny ve městě čekat spousta pouťových atrakcí, stánků, muziky i tance. Chybět nebude pestrá škála občerstvení, vínko, no prostě tradiční pouťová pohodička. Takže letošní Koryčanská pouť už mezi 4. a 6. zářím. Tak si to tam vyražte super užít. Tahle událost je důkazem, že i začátek září můžete užít naplno. Při středě vám si upřejeme pohodový večer a přidáváme další hity pro dobrou náladu. Klidné finále středečního dne vám přeje Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Středeční večer na jihu v běhu, slunce senoprázdniny stále v platnosti. No a já dnes nabídnu první pozvánku na Burčák Fest, a to do Miroslavy. Více prozradím už za chviličku, tak zůstaňte s náma a užívejte večer s dalšími songy pro dobrou náladu. Sihu vám přejeme parádní středeční večer.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Středeční večer na vlnách Jih rozjetý, u mikrofonu stále večerní jezdec Josef Bouda a na sítích pomalu začínají vyskakovat pozvánky, které se týkají letošního času Moravského burčáku. No a já vás proto dnes pozvu na třetí Burčák Fest do Miroslavy. Ten ve městě proběhne letos v sobotu 19. září. No a vše v tento den bude probíhat na viniční trati Weinperky od 14. hodiny. O tom, že to bude o spoustě burčáku, dalšího pití, jídla a muziky, je asi zbytečné mluvit. Každopádně třetí ročník Miroslavského Burčák Festu už 19. září. Další typihu, dnes už burčákový, no a k tomu další porce hitů pro super náladu. Středa běží, tak se mějte fajn, Jihu vás i dnes zdraví, Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
2: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
2: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Rádio Jih. Počasí.
3: Jste si hem, je tu středeční 21. a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě většinou malá oblačnost, k ránu pak přehánky nebo i bouřka. Nejnižší noční teploty 16 až 20 stupňů. Ve čtvrtek pak polojasno až oblačno, místy přehánka nebo bouřka. Večer pak přes Moravu přejde pásmo deště, místy i se silnými bouřkami. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů. Takový bude čtvrtek před námi, ale celá noc a já mám pro vás nálož té nejlepší muziky Rádia Jih. Mějte se fajn, i dnes večer vás z Hodonína zdraví Josef Bouda.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
2: Moravo, je tu středeční 22. hodina a my na jihu víme, jaká bude dnešní noc a zítřejší den, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě většinou malá oblačnost, kránu pak přehánky nebo i bouřka. Nejnižší noční teploty 16 až 20 stupňů. Ve čtvrtek pak polojasno až oblačno, místy přehánka nebo bouřka. Večer pak přes Moravu přejde pásmo deště, místy i se silnými bouřkami. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů. Teď už ale zpátky k nejlepším hitům jihu pro dobrou náladu. Na vlnách Rádia Jižní Moravy jedeme dál středeční nocí.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
2: Rádio Jih, 19. srpnová noc, 23. hodina a my pro vás máme na jihu počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě většinou malá oblačnost, k ránu pak přehánky nebo i bouřka. Nejnižší noční teploty 16 až 20 stupňů. Ve čtvrtek pak polojasno až oblačno, místy přehánka nebo bouřka. Večer pak přes Moravu přejde pásmo deště, místy i se silnými bouřkami. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů. Každopádně i dnešní noc si budeme na jihu hrát tu nejlepší muziku až do rána, tedy ať jste kdekoliv, tak vás samotné rozhodně nenecháme. Mějte krásnou noc a zůstaňte s Rádiem Jih.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu a Kyjo. Na 889 FM.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Rádio Jih. Počasí.
3: Moravo, máme tu půlnoc a my na jihu startujeme čtvrtek s datem 20. srpna. No a platí, že po zbytek noci bude na Moravě většinou malá oblačnost. K ránu pak přehánky nebo i bouřka. Nejnižší noční teploty 16 až 20 stupňů. Ve čtvrtek pak polojasno až oblačno, místy přehánka nebo i bouřka. Večer pak přes Moravu přejde pásmo deště, místy i se silnými bouřkami. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů. Vy všichni na jihu mějte klidný zbytek noci a pohodový čtvrtek ve společnosti Rádia Jih.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu. Hrajeme pro celou jižní Moravu.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.

with a bottle of Jack. 'Cause

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.